0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
1: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

hore a naše těla splínou v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, neje už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka betelne@škopek.cz.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.

0: Kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
1: Hakr Brno CZ.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Tam může AI nahradit větší počet zaměstnanců než v chudších zemích. Odborníci proto upozorňují na potřebu rekvalifikací a přípravy lidí na změny na trhu práce. Sparta vykročila za Ligou mistrů cenným vítězstvím. Pražský celek v úvodním zápase třetího předkola porazil doma francouzský Lyon 2-1. Po vlastním gólu Martina Suchomela dokázali skóre otočit Matěj Ryneš a John Mercado. Lyon navíc za stavu 1-0 neproměnil penaltu a do odvety půjde s jednogólovým mankem. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Také brněnská zoologická zahrada bojuje s úmornými vedry. Místní obyvatelé tak s radostí přivítali dárek v podobě tuny ledu. Celkem se jednalo o 100 pytlů ledu, které chovatelé rozdělili mezi vybrané druhy zvířat. Led jim sloužil nejen k ochlazení, ale také jako zdroj aktivity i zvídavosti. Ledovou nadílku si užili rosomáci, pandy, bizoni nebo třeba lední medvědice. Jasné nebe a tropické teploty provázejí středu v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže i 40. Zítra se lehce ochladí. Odpoledne by mohlo sprchnout. Z Brna Jitka Valášková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No, ona to není tak úplně pravda, jsou tady jenom dvě třetiny snídaně, schválně si poznáte, kdo tady dnes není. Tak promluv, ať promluví ten druhý.
2: Dobré ráno.
1: Tak kdo myslíte, že tady není? No samozřejmě, že chybí David, no. No Jasmin ráno psala, že jí není dobře a že má teplotu.
2: Teplotu tak, ve 40 stupních.
1: Ve 40 stupních, to chceš? No tak takhle na dálku, aspoň Jasmin zdravíme do postele, tak to tam nějak vylež. No a pokud i vy třeba stonáte v těchto vedrech, ježišmarja, myslíme na vás a jsme rádi, že jste tady. Calvin Harris Summer, tak tím začíná středeční snídaně šampionů. Dobré ráno.
0: Hit Radio City Brno. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Posloucháte Snídaní šampionů Light. Michal David s vámi, dobré ránko v 6.09. Už se to blíží, už jenom dva dny. Možná i vy si už od pondělí říkáte, ty vole, ať už je pátek. A to ze dvou důvodů. Bude víkend, jasně, a taky, už asi tušíte, vy kdo máte lupeny, tak největší koncert Marka Ztraceného na Letenského pláni, na ten se těšíte už tento pátek. Podle odhadu se má dorazit něco okolo 80 tisíc lidí, navíc to počasí, objednaný, píše to Praha pátek 26 stupňů, jasno. A říkám si, že Marek na to má obrovský štěstí, protože ty jeho tři Edeny, to mělo taky naprosto famózní počasí. Takže největší koncert Marka Ztraceného už teď v pátek.
1: Takhle, určitě ne největší v historii Česka. Já jsem si schválně nechal vyjet seznam koncertů, na který které přišlo nejvíc lidí v Česku. Tak věřte, že na prvním místě se drží koncert skupiny Rolling Stones z roku 1995, kam dorazilo až 130 tisíc lidí. Na druhém místě je Michael Jackson, rok 96, třetí Pink Floyd, na čtvrtém znovu Rolling Stones. A pokud se naplní ty odhady, že přijde 80 tisíc, tak by se Marek Ztracený umístil na dosavadním pátém místě.
0: Hezky. Já si myslím, že to bude chtít příště trumfnout. Jo, ty Rolling Stones určitě někde, ale kde to budeme dělat? To asi bude nějaký velký pole.
1: No, kdybych chtěl trumfnout Roda Stewarda, který má doposud nejnavštěvovanější koncert v historii celé planety.
0: Kolik?
1: Tam přišlo v Rio de Janeiro na Copacabánu 3,5 milionu lidí.
0: Prčic. 3,5 milionu lidí na koncert. Takže si představ, jo. Pojďme si představit všichni, kdo jsme byli někde na nějakém koncertě, kde je hodně lidí, jo. A chceš si jít třeba pro pití anebo na záchod. Tak si to představte, jak to asi vypadá na té Copacabana. Horko a žár, prostě čekáš jako dlouhou frontu, no. Tak už za dva dny Marek Ztracený, no a když se o něm samozřejmě bavíme, tak taky zahrajeme jeho novinku, kterou si sám Marek přeje, abyste se jí vy, kdo tam vyrážíte, naučili nazpaměť. Obuj si mé boty, tak pojďme na to.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: 6.19. Tohle je Hit Radio, středa 5. srpna, krásné ráno s vámi Michal Knejp a David Jošt. A nás by schválně zajímalo, jak dobrý jste řidič, řidička. Máme tady poslední průzkum České asociace pojišťoven a jen 8% řidičů si myslí, že jsou dokonalí řidiči. Jo, a pak tady je taky zároveň ale 93% řidičů asi stojí za tím, že to největší nebezpečí představují ty ostatní. Že vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak to jak nevychází. Jo, je to vlastně krásná sebereflexe, že všichni víme, že jezdíme jak prasata, ale navzájem se tak nějak odpouštíme. Ale mně to přijde, že to je jako když třeba na kruháči trubíš na někoho, kdo nebliká, jo, a o 2 minuty pozdějíc zapomeneš dát blinker ty a děláš jako, že se nic nestalo, jo. Tak by mě zajímalo, jací jste teda řidiči, do který skupiny spadáte? Co ty, Davide?
1: No, já určitě spadám do skupiny řidičů, kteří si myslí, že neřídí úplně dobře. Kolikrát si dokonce myslím, že mám i kliku, že jsem jako moh někde něco třeba ťuknout a na poslední chvíli jsem ten osud zvrátil.
0: Ale viděl jsi u toho někdo?
1: Ne.
0: No, tak dobrý. Ne. Takže patří do těch 8%.
1: Co ty? Já jsem s tebou párkrát jel a ty řídíš podle mě docela dobře.
0: Fakt? Když nekecej, ty něco potřebuješ. Tak to seš hodnej. Nemyslím si, že patřím mezi 8% dokonalých řidičů. Spíš se snažím tak nějak jako to přežít na té silnici. Vždycky se dostat z bodu A do bodu B, jo. Samozřejmě takhle, každý občas trošku lehce zaprasí, jo, to si nalejme čistého vína, ale spíš je asi dobrý se snažit tak na té silnici to nějak vybalancovat a

0: dorazit v pořádku domů. No tak vy do nás posloucháte, ať už spadáte do jakýkoliv skupiny, doražte v pořádku tam, kam jedete, nespěchejte, ta práce, hele, jestli jedete do práce, ta práce vám neuteče, není kam spěchat. Za chvíli Alex Warren a přidáme právě pro vás aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Raději už tam budem.
12: Přestaň. Je mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Datart pořádá Maxi Výprodej.
15: Cože? Maxi Výprodej?
14: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
15: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Attention!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, jste nám nahlásili bouračku s lesní zvěří. Na Brněnsku v Rajhradicích došlo ke střetu osobního auta se srnou. Provoz je tam částečně omezen.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio City Brno.

0: Madonna. Nebo Madonna, jestli chcete. Hang Up z 6.32. Krásné ráno z Itrália, Michal Knip, David Jošt, to jsme my dva. Jasmin se léčí, kuríruje se, tak možná zítra. Nicméně David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Některým uživatelům WhatsAppu se tento týden nečekaně zablokovaly účty. Společnost Meta přiznala, že v části případů šlo o chybu systému a začala postiženým přístup obnovovat. WhatsApp zároveň připomněl, že účty blokuje kvůli spamu, podvodům nebo používání neoficiálních verzí aplikace. Opravdová láska se pozná podle činů, nejen podle slov. Podle odborníků se hluboký cit projevuje postupně s vývojem vztahu. Od opravdového zájmu až po vzájemnou důvěru a pocit bezpečí. Právě dlouhodobé chování partnera je podle psychologů nejlepším důkazem skutečné lásky. V Itálii pomáhají na plážích jako plavčíci vězni. V regionu Apulie tak řeší nedostatek záchranářů a zároveň podporují návrat odsouzených do společnosti. Vězni prošli odborným školením a podle organizátorů zatím projekt funguje bez problémů.
0: To vlastně přijde geniálně, ať jsem se tomu pousmál, protože už jakoby se nemusíš bát kapesních zlodějů, jo? Protože když ti někdo na pláži ukradne, nevím, telefon nebo žabky, tak ho plavčík pozná, protože jsem seděl v báni. Představ si, jak tě zachránil nějaký takový borec, má vytetovaný takhle crime na čele.
3: Tak si jsem si to představoval.
0: Ty se topíš. Hele, vlastně. Tonoucí se kriminálníka chytá. Sonic Dream Collective, Oh Baby All, tak tohle mám teda osobně moc rád. Parádní devadesátka, která by vás mohla zabavit. Je to vlastně srdcovka, tu jsme vybrali my dva tady s Davidem a ty další, je tu další, můžete vybrat vy mezi 12. a 13. Ty vám hraje Jirka Plnář. 5+1 vaši, tak pojďme na to.

0: Damiano David. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, středeční snídaně šampionu na Hit Rádiu v 6.40. Taky to máte tak, že se vám do něčeho nechce, ale jak začnete, tak pak jedete jak mašina. Co, Davey, máš to tak?
1: Občas jo, občas ne.
0: Kamarádi, já včera uklidil celý byt. Úplně celý byt, sám od sebe, i okna jsem umyl, terasu uklidil. A jo, chlubím se tím. Chlubím se tím a mám pocit, že bych za to měl vlastně dostat medaily.
1: Ty jsi říkal, že je partnerka mimo.
0: Ano.
1: Takže jsi řekl...
0: Jak jako mimo? Jakože je pryč.
1: Jakože je pryč a říkal jsi, co budu dělat s načatým odpolednem, tak jsi prostě začal uklízet.
0: No ono je to totiž tak, že ona odjížděla v pátek nebo ne, v sobotu a bude se vracet dneska. A já říkám, já jsem jí to vlastně slíbil. Říkám, hele, já to tady prostě uklidím, dobrý, neřeš to. A ona...
1: To určitě.
0: Jasně, no. Takže jsem se do toho včera pustil. Bylo teda jako docela vedro, takže já v trenkách, dovedli se představit, jak v trenkách uklízím celý byt. Jako muselo to byt vypadat vtipně, kdyby mě někdo pozoroval. Já jsem si říkal, ty bláho, tak to nechceš vidět knejpa, jak tady uklízí v trenách, jo. Ale jak to máte doma vy? Kdo uklízí u vás, Davide? Protože já teda, to byla taková jednorázovka teda, která zas, ona zas přijde, ale ona přijde pořádně teda, že opravdu jako hodně pintlich.
1: Když už, tak už. Tak my se snažíme tyhle ty domácí práce rozdělovat 50 na 50.
0: Aha.
1: To znamená, něco děláme a něco dělá partnerka.
0: Jasně.
1: Ale je pravda, že čas od času se nám stane, že se do něčeho takhle obujem. A ono hlavně ten pocit, který máš potom, po té dobře odvedené práci, to je fakt nezaplacení.
0: To bylo bomba, když jsem se pak sednul na ten gauč, dal ty nohy na ten stůl, umytej stůl,
1: čistej.
0: Samozřejmě, že jo, ty špinavý nohy. A kdybys měl smazat jednu z domácích prací úplně ze světa, tak co by to bylo? Za mě rozhodně teda otírání poliček od prachu, protože
1: souhlas.
0: Když máš ty poličky, máš to zastavený a teďka, jako ono, můžeš to prostě nafejkovat, jako že to objedeš takhle okolo, jo, ale říkal jsem si, tak už to udělám pořádně, ale nechce se ti to zvedat ty věci. Takhle. Ženy, který nás posloucháte a kroutíte očima, jo, my víme, že to děláte denodenně bez potlesku, jo, ale chlapi, co vám můžu teda říct, když to uděláte, tak si rozhodně šplhnete. Těším, až se dneska vrátí a uvidí to, ježiš, to budu za frajera. Pink taky seděl za chvíli a aktuální doprava pro vás, kdo nás máte sebou na cestách. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Maxi, kdo vybírá podlahu?
5: Ty.
4: A kdo jí položí?
5: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
6: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
6: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakr.brno.cz.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
16: Dámy,
5: Proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: no, whatever.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Jižní Moravy jste nám nahlásili bouračku na Brněnsku v Doubravníku. Došlo ke střetu osobního auta se Srnou. Počítejte s omezením provozu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: perfektní předělávka 80-kovýho songu Cyril Stamlinin, 6.54, tohle je Hit Radio, krásné ráno. Rodiče vodí své dospělé děti na pracovní pohovory. Máma s tátou vyjednávají plat i home office. Je to k smíchu, ale opravdu se to děje. Tenhle fenomén hlásí HR oddělení a personální agentury. Jo? A co na tím tak zamyslíme, tak představ si, že šéfuješ nějaký firmě, jsi ten HR, a na pohovor ti přijde, nevím, třeba 25-letý inženýr, jo? A za ním vyjde jeho máma, která ti
1: který
0: řekne,
1: je třeba 45, jasně, zachovala,
0: která ti řekne, že pod 60 čistýho a bez pružný pracovní doby ti prostě svýho syna nedá, jo? To je ujetý. Nebo třeba, já nevím, jo, když asi jsi byl někde na nějakém pohovoru a ta klasická otázka, řekněte nám vaše silné stránky, jo, tak ta máma vytáhne z kabelky tvoje vysvědčení ze třetí třídy a nevím, pochvalu za, nevím, jaký diplom někde, ne?
1: Sběr papíru.
0: Jo, za sběr papíru. To dokážeš si představit, že by tvůj táta šel s tobou na pohovor? A třeba teďka, že bychom vzali svoje otce, kolik je tě? 32, mě 35, že bychom vzali naše táty na pohovor.
1: A ten pán ta dělá co, prosím vás?
0: No to je otec.
1: Že by se tě zeptali.
0: Otec představený, on to tady jde zkontrolovat.
1: A nebo by třeba řekli, víte co, my scháníme dva, co dělá tatínek, má nějakou práci nebo ne? Víš, že by jako rovnou vzali oba, takový balíček.
0: Ale já si říkám, to nikdo prostě nevzal, to je nějaký kec, já tomu nevěřím. Jakože by fakt někdo vzal prostě svoje rodiče na pohovor, protože tím se podle mě musíš hnedka odpálit jako u toho HRisty. To je takový to. Oho, tak jo, tak dobře, tak my se vám ozvem. A teďka komu, že jo? Tátovi nebo tobě. Pojďme na muziku, tahle Somera je hezký.

uděláš. Oči nezavírám před tím vším, co se tu děje, už tolik nehrotím, nenechám vtáhnout se do děje, vidím to z větší výšky a je mi jedno, co

0: to uděláš.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
4: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Podle posledních průzkumů se většina zaměstnanců zároveň cítí z práce alespoň občas vyčerpaná. Polovina dotazovaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji

0: největším zásahům v historii Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Munice z druhé světové války se našla včera na půdě ústavního soudu v Brně. Policie budovu preventivně evakuovala a munici odvezla k likvidaci. Munice naštěstí neobsahovala výbušnou složku. Ústavní soud sídlí v bývalé zemské sněmovně v Joštově ulici a budova už je mnoho let v postupné rekonstrukci. V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme jasné nebe a teploty opět až na 40. Odpoledne hrozí lokální přehánky a bouřky. Zítra teploty o pár stupínků klesnou. Z Brna Jitka Valášková.

0: Rozjíždíme druhou hodinu středeční snídaně, 7:02, krásné ráno a dneska nejsme pod kontrolou. Dneska tady je s vámi jenom Michal a David.
1: Ti, co měli přijít, nepřišli. Jasmin je nemocná.
0: Jasmin ráno psala, že má horečku a že jí bolí hlava. Horečku v těchto vedrech nezávidíme. No tak ať se vykurýruje i vy, pokud třeba nás posloucháte a jste nemocník, tak ať jste v klidu. No a co by vás mohlo pobavit takhle na začátek další hodiny? Další muzika, David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Hezké ráno.
2: Rádio City Brno.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello. Señorita na Hit Radio v 7.09. Krásné ránko. Mě by zajímala jedna věc. Jestli jste někdy přišli na parkoviště v obchoďáku a na místě, kde jste zaparkovali, jste našli jenom prázdný asfalt.
1: Vždycky.
0: Nekecej, fakt, já jsem si totiž teďka vzpomněl, proč se o tom bavím, že v pondělí předevčírem, když jsem byl na otočku v Hradci Králové, tak jsem se stavoval v jednom velkém místním nákupním centru.
1: Jako ve Futuru.
0: No, přesně tam. Jenomže, co se stalo, jo? Já když jsem zaparkoval, když jsem tam přijel, tak já jsem telefonoval. Telefonuju, zamykám auto, odcházím a když jsem se vracel, tak jsem myslel, že auto je tam, kam jsem šel a nebylo. Člověče, okamžitá zástava srdce, jako konec, jo, říkám, kde je, panika, tak otevírám mapku na telefonu a ukazuje to, že tam jako někde je, říkám, tak fajn, bylo, opatroníš.
1: No, teď si ještě představ, že bys tu apku neměl, mně se to stalo několikrát, jasně. Apku jsem neměl a teď najednou panika, že tak někdo mi to ukrad, někdo mi to odtáh, jsem blázen, prostě hnedka se ti do hlavy derou tady ty myšlenky.
0: No, jako to, že tam stálo, si myslím, že je ještě dobrý, jo, ale vem si, že opravdu přijdeš a to auto tam není, jakože si ho někdo půjčil, jo, že si někdo odjel. Ale dobře, pojďme zůstat u toho, kdy se vám stalo, že jste opravdu nějak jako jeli na autopilota, vy jsi jako já, že jsem odcházel a vůbec tak nějak jsem prostě nepřemýšlel o tom, kde to auto je nebo není. Tak jestli se vám někdy stalo, že jste třeba dokonce už volali policii, jakože ukradli mi auto, jo, a pak jste zjistili, že parkujete třeba jako o tři řádky vedle. Jo.
1: Já mám jednou bezpečnostní opatření, na který jsem přistoupil asi před 2 lety.
0: Necháváš klíče na kole?
1: Ne, ale vyfotím si to parkovací stání A5, D18 a pak už jdu rovnou na jisto.
0: Fotit je dobrý, to jsem připomněl jako takhle, vlastně, když o tom přemýšlím, tak se mi to nestalo poprvé, tady ta anomálie s tím parkováním, ale přesně jak ty říkáš, oni většinou ty místa bývají číslovaný a teďka na to koukám a říkám, jo, 276, jo, teďka odcházíš a prostě třeba po 2 minutách, když si myslíš, že to pamatuješ, to po 2 minutách, po minutě, říkáš si, tavečkej, bylo to 267 nebo 276 nebo 762, vůbec nevíš, tak pojďte nám dát vědět vy, kde, kdy a jak dlouho jste nejdéle hledali svoje vlastní zaparkované auto. Chceme ideálně nějaký opravdu bizárky. Číslo znáte 777-937-777, můžete přes WhatsApp nahrát hlasovku, nebo nám to sem hodit klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity, tohle jsou Coldplay a BTS na Hit Radio. Dobré ráno.

0: čtvrt na 8. 2 minuty k tomu, tohle je Shakira a Zuu. Posloucháte Hit Radio. Dobré ráno. Stalo se vám, že jste někde zaparkovali auto, ale zapomněli kde? Tak připomenu pro vás, kdo jste se přepojil až teď. Mně v pondělí v Hradci Králové hledal jsem auto v obchoďáku, zapomněl jsem, že jsem parkoval o patro níž. Infarktový stav dorazil, dopadlo to dobře. Ptali jsme se vás, a jestli máte nějakou takovou zkušenost, a máte, protože jste nám naprosto zahltili WhatsApp a SMSky, tak pojďme na pár zpráv. Ahoj, manželka si před lety koupila nové auto a jela na nákup. Následně ohromná panika, že jí auto ukradli. Prý prohledala celé parkoviště, zavolala městskou policii a až když přijeli a ptali si, jaké je to auto, tak jí došlo, že hledá to staré. To je net. Další zpráva. Mně se stalo, že jsem přišla k autu a nešlo odemknout. Mířím na něj klíčem a nic, pak jsem zjistila, že mi z toho sluníčka hrabe, protože jsem stála u jiného C4 Picasso zlatá barva. Já zkombinovala manželovo auto a moje. Manžel má C4 Picasso ale šedé a já Peugeot 307 zlatý.
1: To je taky hned.
0: To je taky hned. To se spleteš prostě. Taky píše Eva. Byli jsme s přítelem na koncertě Briana Adamse v Hradci Králové na letišti. Hledejte auto pod mě mezi více než tisícovkou jiných aut. Hledali jsme ho asi 2 hodiny a nakonec mezi těmi pár auty, co tam zůstali, jsme naše našli. Ostatní lidé hledali také, takže jsme nebyli jediní. Takže to byla vlastně taková jako hra užij si koncert toho vynikajícího Briana Adamse. Vlastně, jo, jak se to tam celý vodí. A pak ještě to má i se zážitkem vlastně, jo, že na tom parkovišti hledáš auto. Pojďme taky, máme tady několik hlasovek, tak třeba pouštím tu od Ivika.
2: Dobré ránko, tak mně se podařil zajímavý kočce, zaparkovala u nás na náměstí, byla jsem po nákupech a protože nakupovat na náměstí chodím vždycky pěšky, tak jsem odešla domů, druhý den ráno chci jet do práce a auto prostě v garáži nebylo. Stres, panika, volala jsem policii, všechno jsme řešili, všechno jsme zapsali, protože jsem tvrdila, že jsem 100% přijela tím autem až do té garáže a že to auto bylo zamčené, takže oni tam snímali stopy. Asi za další 2-3 hodiny bylo hotovo, tak jsem, že půjdu na MHD a pojedu do práce prostě MHD a jdu přes to náměstí a teď tak koukám a říkám, no tak to ne. Takže trapas na entou, protože jsem se musela jít přiznat na tu policii, že jsem jenom prostě blbá. Mějte hezký den.
0: Mě zajímalo, jestli nás poslouchá někdo od ať už státní nebo obecní policie, tak určitě to minimálně taky jednou řešil. Máme tady hlasovku taky od podepsaného jako yes.
3: Ahoj, já jsem jednou takhle přišel opravdu na parkovací místo a to auto tam ale opravdu nebylo. Zavolal jsem policii, to auto mi ukradli a najednou za měsíc mi volají, že to auto našli. Tak jsem přijel do Prahy, tomu autu vůbec nic nebylo, tak jsem si najemně jim řekl, jestli vzali otisky anebo přišli na pachatele. Tak se jenom zasmáli a řekli, ať nekoukám tolik na americké detektivky. Čau.
0: Hezký, no ale ty jsi říkal takhle, nakonec to našel a ty jsi měl super radu, Davide, jak si teda zapamatovat, kde parkuješ?
1: No, vyfotit si to parkovací místo, pokud samozřejmě se jedná o obchodní dům venku, jenom tak asi fotit nemusíte.
0: No. To je super, no a taky když vám ho ukradnou, tak máte alespoň fotku na památku. Za chvíli doprava, hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte uzavírku komunikace v Brně Starém Lískovci. V Karpatské ulici probíhá oprava povrchu vozovky, komunikace je neprůjezdná.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: doufáme, že máte parádní středeční ráno, posloucháte Hit Radio. Tohle je Dermot Kennedy, Kiss Me. Za malou chvíli je tady rychlá pětka. O co soutěžíte, jak se zapojit, řekneme za moment, tak zůstaňte u rádia. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Online seznamky mění pohled na vztahy. Nová studie naznačuje, že lidé, kteří tyto platformy používají až návykově, přikládají lásce menší význam. Podle vědců mohou nekonečné možnosti výběru i důraz na fyzické uspokojení oslabovat zájem o hlubší a dlouhodobé vztahy. Na jižní Moravě přibývá fíkovníků místo meruněk. Farmáři se přizpůsobují teplejšímu klimatu a vysazují plodiny, kterým dříve české podmínky nepřály. Vedle fíků se na jihu Moravy stále častěji objevují také melouny. Policie pátrá po totožnosti neznámého muže z Krkonoš. Muž byl nalezen v temném dole, nekomunikuje a odmítá prozradit, kdo je. Lékaři u něj vyloučili alkohol i drogy a policisté nyní žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací.
0: Já jsem na tu fotku koukal, v shodou okolností včera to na mě vyskočilo a já to nejsem. Tak kdo by to mohlo být? Napadlo mi, že to není Krkonoš, že se nehledá Trautenberka. No nic. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s Thomas Arso. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium, komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu unisex parfém Sandalwood Violet Leather. Pojďte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, tohle je Hit Radio, Egor Dvert, Burian, Žijeme len raz a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte produkty Thomas Arsov, konkrétně Hair Booster Herbarium, což je komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu taky unisex parfém se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí každý den. Mimochodem, v Thomas Arsov věří, že cesta ke krásným vlasům, pleti i celkovému přístupu k tělu nezačíná u rychlých řešení, ale u dlouhodobé a celostní péče. No a o produkty Thomas Arsov si zasoutěží Jana. Jano, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi byla úplně překvapená, to, že jsem tě vybral, že jsem tě zavolal. Soutěžila jsi už někde v Rychlé pětce, nebo to je premiéra?
2: Ne, to je premiéra.
0: Hezký. A soutěžíváš takhle s náma, jakože na nečisto, když se dovolá nějaký jiný posluchač. Jak se ti daří třeba, se zeptám?
2: Moc ne, málo jenom.
0: moc ne, nesoutěžíš, nebo moc se ti nedaří?
2: Nedaří spíš,
0: no. Ale tak máme tady jednoduché otázky, myslím si, že to zvládneš levou zadní. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik měsíců v roce má alespoň 28 dní?
2: No, já nevím, 5? Nebo všechny?
0: No jasně, všechny.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
2: Tohle nevím, to... 10?
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
2: 200,
0: dobře, tak pojďme.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Teď už bez nápověd, jak se jmenuje pohádkový loupežník z Jičína? Jani, budeš vědět?
2: Rumcaj.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má nejdelší krk na světě?
2: Žirafa.
0: Ano, a poslední pátá otázka, už jsme se rozjeli. Kdo tento pátek vystoupí na Letenské pláni? Co za zpěváka?
2: Marek Stracený.
0: Jo. Jano, ty jsi divoška. Ty jsi divoška. Hele, chtěl bych, kolik jsi říkala, že teda ty 2 metry mají 10 cm, nebo kolik to bylo? To bylo skvělý. Já vím, já si dám legraci. On ten stres... Takhle, to, že člověk soutěží na nečisto, tak si říká, ježiš, co to odpovídají občas, ale pak, když je člověk v tom éteru vysílání, tak ten stres pracuje. My jsme tady měli borce Davide minulý týden, ptali jsme se, kolik stěn má hrací kostka. A on nám řekl 3x4 stěny.
2: No, to je 6, to jsem viděla.
0: No jasně, ale Jano, byla jsi skvělá. Takhle, no, rychlá pětka je za tebou, vyhráváš produkty od Thomas Arsov.
2: Děkuju moc, děkuju, super.
0: Není zač, tak to produkty posíláme a posíláme taky přání krásného dne. Měj se hezky, ahoj.
2: Vám taky, děkuju.
0: Děkuju, ahoj. Tak opět zítra, opět po polosmé, tady na Hit Radio.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit

0: Hayley Williams Airplanes na Hit Radio 7.43. Za chvíli letíme do Brna. Máme tady totiž něco k pořešení, brněnský paradox. Tak na to počkejte a počkejte i na další hity. Tohle vás bude bavit, to je fantastická Katy Perry, Hot and Cold. Staví se taky Miles Smith, Nice to meet you, no a myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem. Předáme dopravu, ať víte, co vás ve středu ráno kde zdrží.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
7: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku. Na Znojemsku mezi Břežany a Litobratřicemi probíhá oprava železničního přejezdu, komunikace je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: A Miles Smith, krásné ráno v 7.53. Na Brněnsku došla voda. To tady čtu, protože lidé po výzvě k šetření začali hromadně napouštět bazén. Jo, si představ, jo, tak jsi starosta na Brněnsku, poprosíš lidi, aby šetřili s vodou a oni okamžitě napustí bazény do plocha.
1: Neolizujte namrzlé zábradlí, no, mi to připomíná tu scénu z obecné školy.
0: Jasně, ale mně to přijde, jakmile vydáš nějaký jako nařízení nebo nějaký zákaz, tak lidi udělají přesně naopak, jo. Takže vlastně tady byl pokyn šetřete s vodou a vlastně my Češi jsme si to přiložili jako, že hele, rychle skočit do plavek a otočit kohoutem, než nám tu vodu vytočí soused, že jo. A to mi vlastně jaký trochu připomíná dobu covidu, nakupování toaleťáků, co se kupovalo. A
1: těstoviny mouka.
0: Taky mouka, takže nejeden český sklep je plný těchto zásob ještě teď, jo. Taky lidem za covidu došel nábytek, to si pamatuju, to se taky kupovalo do foroty. Já si myslím, že my jsme prostě takový, že kdyby nám třeba vláda řekla, že je potřeba šetřit vzduchem, tak prostě my ho začneme zavařovat normálně do těch sklenic, jo. Takže Brněnsko na suchu, jo. A kde, ne teď, jak to bylo v tom dědictví? Ne teď, a ne po teď. Kalec, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pozor na falešné SMS o pokutách za parkování. Podvodníci rozesílají zprávy s odkazem na falešnou platební stránku, která má vylákat údaje z platební karty. Po zaplacení malé částky si pak mohou z účtu strhávat i tisíce korun. Odborníci doporučují na podobné odkazy neklikat a pravost výzvy si vždycky ověřit. V Česku dochází lék Tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv zůstalo v úterý ráno jen 81 balení. Ministerstvo zdravotnictví proto dočasně povolilo vydávání léků se stejnou účinnou látkou, které nejsou registrované v Česku, ale jsou schválené v jiných zemích Evropské unie. Úřady ujišťují, že tyto přípravky splňují evropské bezpečnostní normy. Cílem mimořádného opatření je zajistit, aby léčba pacientek nebyla přerušena. U golfového klubu Donalda Trumpa v Los Angeles policie zadržela ozbrojeného muže. Podle vyšetřovatelů si před prezidentovou návštěvou pořizoval záznamy bezpečnostních opatření. Policisté u něj našli nabitou pistoli, munici a při domovní prohlídce i další zbraně. Muž je navíc vyšetřovaný také v souvislosti s jiným trestným činem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Také brněnská zoologická zahrada bojuje s úmornými vedry. Místní obyvatelé tak s radostí přivítali dárek v podobě tuny ledu. Celkem se jednalo o 100 pytlů ledu, které chovatelé rozdělili mezi vybrané druhy zvířat. Led jim sloužil nejen k ochlazení, ale také jako zdroj aktivity i zvídavosti. Ledovou nadílku si užili rosomáci, pandy, bizoni nebo třeba lední medvědice. Jasné nebe a tropické teploty provázejí středu v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže i 40. Zítra se lehce ochladí. Odpoledne by mohlo sprchnout. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Snídaně 8 hodin minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. Dneska v módu dva muži.
2: Dva ze tří.
4: Jasmin se kurýruje, má teplotu, je doma, tak možná zítra se vrátí.

0: Moc baví poetika, blízko na Hit Rádiu v 8.07, s vámi Michal a David. Přátelé, 10 minut. Pravidlo 10 minut, to je ten čas, který věnujeme protějšku, který má zpoždění. Po 10 minutách odcházíme nebo schůzku rušíme. Tohle není z naší hlavy, tohle vyšlo z posledního průzkumu a protože nevím jak tebe, Davide, ale mě se nikdo neptal, vás asi taky ne, tebe taky ne, tak pojďme si udělat svůj vlastní průzkum. Takže kolik času čekání, kolik minut zpoždění tolerujeme u kamarádů?
1: U kamarádů...
0: Budeme to rozdělovat.
1: Hodina.
0: Takže kamarád hodina, tak tam jsme na to zvyklí. Pracovní schůzka.
1: No tam i 15 minut je dost.
0: Určitě. Co ještě dál?
1: Přítel.
0: Přítel. Tak nula.
1: Co první rande třeba na Tinderu?
0: Na Tinderu. No a to je právě taky, čeho se to i týká, že když si dáš první rande právě z nějakých online seznamovacích aplikací, tak tam tady to pravidlo 10 minut funguje tady jako nejvíc, jo? Že prostě ty za těch 10 minut zjistíš, že ten člověk on asi nebude úplně chrochvilnej, zodpovědnej, takže se otočíš na podpatku a odejdeš. Jo? Takže za mě je to tak průměru nějakých 15 minut jako u všeho. Prostě víc čekat na toho člověka, to už je vlastně jako ztráta času. Tak by nás zajímalo, jak to máte vy, kdo nás posloucháte, kolik teda minut kolik minut zpoždění nebo kolik hodin zpoždění tolerujete u kamarádů na rande a nebo u kolegy, než vás to začne fakt štvát. A co potom uděláte? Děláte jako že nic, nebo mu to pořádně osolíte? To nás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte přes WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku 777 937 777. No a nebo nám to sem můžete poslat klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity Imagine Dragons v 8.09. A pokud jste měli s někým schůzku v 8, tak ještě minutu a pak už můžete normálně odejít, jo? Hezký ráno.

0: přesně 8:45. Vy máte v uších středeční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno, průzkum říká, že lidé dávají 10 minut času tomu, kdo se spozdí s příchodem na schůzku, potom odchází, to tvrdí internet. No a my s Davidem jsme se tady shodli, že záleží, na koho čekáme, ale že za nás je to tak 15 minut.
1: No, může být.
0: 15 minut. Chtěli jsme váš názor a názory dorazily, píše třeba Aja. Ahoj rádio, odpustím cokoliv, v závorce, i když vnitřně řvu vsteky, ale nemám právo se zlobit, když někdo přijde pozdě. Jsem totiž ta kamarádka, která vždy a všude chodí pozdě, a to i o hodinu. Je to nemoc, asi či co. Veřejně se omlouvám všem svým kamarádům a díky za trpělivost, obdivuji vás. Hezký den do rádia. Aja.
1: Já to mám ještě trošku jinak. Mě hrozně vadí, když někdo přijde pozdě, ale já sám, když přijdu pozdě, tak mi to zas tak nevadí.
0: Hele, je to divný, ale mám to dost podobně, jo?
1: Si nebudu sám.
0: Přesně. Další zpráva. Petr. Čau, jsem nastavené tak, že když se s někým domluvím třeba na 8, tak tam budu o 10 minut dřív, kvůli tomu mám i hodiny v autě nastavený o 5 minut dopředu, jenže se vždycky stávalo, že ti dotyční přijeli třeba o 10 nebo 15 minut později a vždycky jsem čekal, ale teď už to mám tak, že když tam ten člověk není včas, tak odcházím nebo odjíždím. Petr.
1: To je taky úkaz, přijít na schůzku o 10 minut dřív.
0: No úkaz, to je správně, ne? Nebo... Jo, takhle. Chápu, už mi to doteklo. Pojďme taky na hlasovky, máme tady třeba hlasovku od Haničky, ještě než ji pustím, tak teďka píše Pavla, ahoj, akademická 4 hodinka. No.
2: Dobré ráno, do snídaně šampionů, tak já většinou nechávám tu akademickou 4 hodinku, těch 15 minut, ale samozřejmě taky záleží na důležitosti situace, důležitosti setkání a na okolnostech, takže já mám nejradši dochvilnost, takže dost možná bych třeba nečekala vůbec, ale většinou dávám těch 15 minut k dobru, někdy třeba i víc, podle toho, o koho se jedná a o jakou schůzku se jedná.
0: Je to podle zásluh vlastně, takzvaně. A co se nám líbilo, jak to rozsek Jarda posílá hlasovku?
3: A já zdravím. Tady Jarda. Já mám takový pravidlo, který držím už léta a stojím si za ním. Co se týče čekání, tak je to jednoduchý. 5 minut povinnost, protože může se cokoliv stát, ujede tramvaj takovýhle. 10 minut slušnost a 15 minut, to už je blbo. Každopádně všem přeju, aby jejich kamarádi, kolegové vole chodili včas, aby na ně byl spolech a mějte hezký den.
0: Tím to úplně zabil. Kamarádi vole, chodili vole včas. Tak jo, akademická 4 hodinka, tak ti bychom to asi mohli uzavřít. Za chvíli další hity Benson Boone, Edward Maja, Vika Gigulina a také aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: O které je po všech stránkách super.
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
13: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Brně v Havelově ulici v úseku mezi Renenskou třídou. Po Vojtovu ulici probíhá rekonstrukce kanalizace, komunikace je neprůjezdná, jeďte jinudy.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Vika Džigulína, Stereo Love, 8.29. Tak co, Davide, bude dneska ranní update?
1: Bude, notebook nabitej.
0: Nebo já jsem se chtěl zeptat, jestli budeš zase dělat, že se ti vybil nočas, mrk, mrk. Takže dneska máš nabito.
1: Mám nabito.
0: Doslova. Pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
1: Český ženský tenis slaví další výjimečný úspěch. Po postupu Darji Vidmanové do elitní stovky žebříčku WTA má Česko mezi nejlepšími tenistkami světa už 10 zástupkyň. Více hráček v první stovce mají už jen Spojené státy. Phil Collins zavzpomínal na své první setkání s Taylor Swift. Legendární hudebník přiznal, že už před více než 15 lety ho její vystoupení s písní White Horse naprosto ohromilo. Dnes říká, že její postavení největší popové hvězdy světa ho vůbec nepřekvapuje a že si svůj úspěch plně zaslouží. Superstar se po 5 letech vrací na televizní obrazovky. Nová řada odstartuje 2. září na televizi Nova. V porotě usednou Eva Farná, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kellyn. Vítěz nebo vítězka získá titul Superstar i finanční odměnu.
0: Aha.
1: A teď si zkuste schválně tipnout.
0: Vůbec nevím, jaká byla finanční odměna v prvních ročnících? Bylo vůbec něco?
1: Hele, v první řadě, která proběhla v roce 2004, žádná finanční odměna nebyla. Aha. Poprvé dostal vítěz peníze až v roce 2009 Martin Chodůr.
0: Chodůr, ty brďo, si pamatujeme tohle jméno, kolik vyhrál?
1: Ten tedy vyhrál 100 000 eur, takže ekvivalent zhruba 2,5 milionu korun.
0: No tak asi inflace, tak nevím, 3 miliony dneska, nebo?
1: No a dneska je to právě míň.
0: Aha.
1: 2 miliony a já jsem si schválně tady udělal takový porovnání, že ten vítěz, Martin Chodůr, v roce 2009 vyhrál zhruba 2,2krát víc, než ten, který vyhraje letos.
0: Musíš se šetřit, prostě nedá se nic dělat.
1: No.
0: Mě zajímalo, kolik by nám třeba dali za tady ten zpěv, kdyby jsme zaspívali tohle, Davide, my dva. Davide,
1: odpověděl.
0: Musíš taky.
1: Jsi zodpověděl.
0: Takhle, možná bychom měli teďka poslat nějaký prachy našim posluchačům my za tohle trápení.
1: A taky přihlášku do Superstar v tvým podání.
0: Asi to nechám odvážnějším, Davide. Pojďme na Cranberries. Dreams na Hit Radio v 8.32, tohle je srdcovka. Srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich jako tradičně vybíráte každý den vy. Tak užijte si Cranberries, hezké ráno.

0: llorar.
1: 9 minut po půl deváté, jste s Hitrádiem, krásné ráno, Enrique Iglesias, Duel El Corazón. Nabíjíte si v práci svoje soukromé věci, mobil, powerbanku, elektrokoloběžku, nebo dokonce snad auto, tak právě tady čtu, že firmy tohle začínají řešit a začínají zakazovat nabíjení soukromé elektroniky u nás v práci. Dokonce píše se tady, že některým začínají energie srážet ze mzdy. Jak to teda jako funguje konkrétně? O to jsem se tady nedočet, třeba v Open Space, nebo celkově, jak se to počítá, jak kdo zjistí, kolik jsem teda projel, abych si nabil tu powerbanku. Těžko říct, nevíme, jo? Tak možná víc do hloubky radši nepůjdeme, aby nás neslyšel váš šéf, protože jestli nás teď posloucháte u vás v práci, tak dost pravděpodobně nás máte taky v zásuvce. A vytáhnout nás z ní by byla veliká škoda, protože za moment k vám letí další parádní muzika. Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček, nejenom k vám do práce, ale i na cesty domů, anebo vám, kdo válíte šunky a máte leháro dovolenou, tak hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské bez.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
11: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
12: Na Špilberk se vrací tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
13: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
14: Hit Radio. Hit Radio.

opět a Radeček, taky Mária Čírová, 8.50, tohle je středeční Nitrádio, díky, že posloucháte, krásné ráno. Mě by zajímalo, kolik vody vypijete za den, co? Taky, i když jsou venku ty čtyřicítky, to trochu lajdáte, tak tohle máme stejně. No a vy, co pitný režim dodržujete, to vám moc závidíme. Nicméně, kolik teda správně tekutin za den vypít? Pište si. Pít až při pocitu žízně je podle Pavla Suchánka z Fora zdravé výživy pozdě. Pokud člověk dlouhodobě pije málo, můžou se začít tvořit močové či ledvinové kameny, hrozí i smrt, pozor. A člověk, to zásadní, by měl vypít zhruba 4 deci tekutiny na kilogram své váhy. Tak slyšeli jste to. 100 kilo, tak to mám 4 litry za den. Fa, bláhovej. Tak 2 litry a to je sakra málo. Tak jsem si řekl, tak mě napadlo, že bychom to mohli teďka spolu napravit, že bychom se mohli všichni společně napít. Kdo máte po ruce pití, lahev, flašku nebo nějaký pítko, tak pojďme se napít. Já tady mám 0,5 litru vody, tak si to dáme takhle živě. To je vončo. Myslím, že i vás to pobaví. Je to tam. Já mám splněno a

0: Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Řešili jsme, že by se mělo vypít 4 dl vody na kilováhy. Společně jsme se ve vysílání napili a vy posíláte fotky, jak pijete. A to je naprosto geniální. Fotky z aut, kanceláří, od bazénu, fotka tady někde z kuchyně v restauraci. Tak jsem rád, že na vás mám alespoň trochu pozitivní vliv. No, nejsem já influencer. No, takovej zvyše, dobře. Tak k té vodě, co jste před chvílí pili, jsme přehodili ještě malý kavčo, espresso na Hit Radio v 8.57 a to byl poslední song dnešní snídaně. S vámi byl Michal a David. Jasmin se dneska vzala volno, tak díky za společný ráno a těšíme se zítra v 6.00.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťa. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: A těšit se můžete i na další parádní muziku. Ed Sheeran, Sam Feld a Riemann, to všechno po devátý. Tak mějte se krásně, hezkou středu, ahoj!
2: No a hezkou středu vám přeje taky Ondra Blaho. V tuto chvíli pro vás máme na Hit Radio City Brno ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme na trase z Uherského Hradiště na Brno, konkrétně na obchvatu Slavkovem. Blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, kolona se tady zatím netvoří, ale přesto buďte opatrní. D1 186. ve směru na Brno, tady se střetla 3 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. No a podobný problém máme také na D2 na 51. kilometru ve směru na Blavu. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladním, které po nehodě stojí u Krajnice. No ale přeci jenom se podíváme ještě mezi Popůvky a Bystrc. Konkrétně na staré dálnici jsou v sobě 2 osobáky, provoz je řízen kyvadlově. No a na místě bohužel zasahují i záchranné složky. Tak jezděte opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
7: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air,
9: online
1: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Zase padaly teplotní rekordy. Hned polovina stanic fungujících alespoň 30 let v úterý překonala či dorovnala absolutní teplotní rekord. Moravský rekord padl ve Strážnici. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, kde bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Žloutenka typu A z Česka nemizí, proto nepolevuje ani zájem lidí o očkování. Jak to mají ve zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, říká mluvčí společnosti Lucie Krauzová.
11: Za první pololetí letošního roku využilo příspěvek na očkování proti hepatitidě A či B nebo proti oběma typům více než 17 000 našich klientů. Za pouhého půl roku se tak počet žadatelů přiblížil výsledku za celý loňský rok, kdy příspěvek čerpalo přes 20 000 pojištěnců.
10: Nejlepší prevencí proti žloutence je důkladné mytí rukou. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. V Brovarském okresu bylo zabito 9 lidí, v Buče 4 osoby a 1 člověk ve Fastivském okrese. V Kyjevě zahynula jedna žena. Moskva útoky potvrdila. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídil Matěj Rineš a po jeho centru John Mercado.
2: Aktuálně měříme 9.

dne na Hit Radio City Brno, i to středeční, s datem 5. srpna. Musíme odstartovat tou nejlepší muzikou, bude Ed Sheeran, bude Sam Felt a teď pro všechny holky, ženy, dívky a slečny, Supergirl od Rihanny.

úvod každého dopoledne na Hit Radio City Brno. Patří pozitivním zprávám a asi nemusím nikomu z Brna vysvětlovat, kdo anebo co je Game of YOLO. To je ta parta, co dělá třeba karaoke na Svobodějáku, obíhání Orloje a tak dále. Tak teď se jim podařil, no za mě asi zatím úplně nejlepší počin. Oni si totiž všimli dír v chodníku na třídě kapitána Jaroše, tu díru vyčistili, vyplnili nějakým tmelem nebo co a z malých kachliček udělali mozaiku s nápisem Tancuj. No a taky ji moc hezky vyleštili, takže to vypadá jako taková rozpláclá diskokoule. No a funguje vlastně úplně stejně, protože září a nutí vás do tance. No tak se tam běžte podívat a poddejte se tomu. Berte to, jako by tam byl třeba skákací panák namalovaný, že jo? Taky ho neobejdete, ale zaskáčete si. Tak tady na Jarošce si můžete trsnout. Klidně bez muziky. No a kdybyste ji potřebovali, tak víte moc dobře, že ji pro vás máme my. Hit Radio City Brno. Let's go.

0: A vyčia level. V dopolední vysílání Hit Radio City Brno a ona ta nálada je oproti úterku diametrálně odlišná, protože už jsme v půlce pracovního týdne, začínám se to víkendit a hlavně se opět blíží další domácí zápas ze zbrojovky a jak už jsem vám říkal v pondělí i včera. Ve vysílání mezi 9 a 12 soutěžíme o dvě VIP vstupenky na páteční zápas zbrojovky s Libercem. Jak vyhrát, to vám řeknu už za chvilku, jenom co dozní Damiano David a nebo Lady Gaga.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik, rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik, brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Otázka příštích minut dopoledního vysílání Hitrádia City Brno je jasná. Co udělat proto, abych se dostal na zápas zbrojovky proti Liberci úplně zdarma a neměl obyčejné lístky, ale VIP vstupenky? No, natočit nám hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848. No a dát mi vědět, jaký je váš největší zbrojovácký zážitek. Tady je jedna z vašich hlasovek.
1: Zdár, tak jeden z nejlepších zážitků pochopitelně FC Bobby Brno, Slavia Praha, 45 120 patřících diváků, jo, teďka nepřekonaný rekord. Umím, tak z toho mám husinu, prostě 45 000 lidí a to ještě půlka z těch lidí tam šlo přes plot, přes lampu anebo za drobáky borcům, co stáli na bráně do dlaně, jo, takže tam bylo tak 50-55 000 lidí. Fantazie.
0: Já si moc přeju, abychom se v Brně dočkali stadionu, který by třeba podobnou, asi ne tak vysokou, ale podobnou návštěvu dokázal obsáhnout taky. A co my víme, třeba jsme novému stadionu blíž, než si myslíme. Každopádně naše soutěž o VIP vstupenky končí už zítra dopoledne, takže kdo by se chtěl dostat do naší soutěže, posílá hlasovku se svým zbrojováckým zážitkem klidně hned na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.

0: Blíží se 9:45. Vyladíte dopolední vysílání Hit Rádia City Brno se středečním datem 5. srpna. Jak jsem říkal, soutěž o VIP vstupenky na zbrojovku končí zítra dopoledne, takže máte ještě minimálně 24 hodin na to, abyste svoji hlasovku na naše nové telefonní číslo 720 890 848 poslali. Ale nezapomeňte, že v soutěžení nepolevíme ani v příští hodině. Čeká nás Nevaříme, posloucháme a v ní hned 2 500-korunové poukázky do restaurace zdarma. Ale byl bych rád, kdyby ve stínu všech soutěží nezůstal ten nejlepší playlist na středeční dopoledne. Wanted, Činasky, anebo Britney. To si myslím, že si necháte líbit, ne?
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Už tam budem, nech to.
8: Přestaň, je mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Za necelé dvě minutky odbije 10. hodina a opět vám nabídneme ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Mezi Popůvkami a Bystrcí na staré dálnici, se srazila dvě osobní vozidla, provoz je řízen kyvadlově, na místě zasahovaly i záchranné složky a dopravní nehoda se stále vyšetřuje. Tak buďte opatrní. Žabovřeská ulice za Královopolským tunelem, tady je v sobě osobák s nákladňákem, i tady počítejte s omezením. D1 za sjezdem na Vyškov na 229. kilometru ve směru na Brno narazila dodávka do Svodidel, částečně po nehodě blokuje provoz, zdržení je zatím kolem 5 minut. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
8: Baru, ty jsi hlavička.
7: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: On Air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech i třeba větráky. Čeští farmáři budou mít snazší přístup k odborníkům. Tím pomůžou se zaváděním moderních technologií nebo nových postupů. Stát totiž začal investovat do poradenských služeb. Do jakých oblastí konkrétně, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
12: Půjde o individuální poradenství při přechodu na ekologické zemědělství, přípravu plánu demonstračních farem, vznik nových poradenských služeb a specializovaných nástrojů, vzdělávání poradců i tvorbu e-learning. Learningových kurzů, digitalizaci a inovace.
11: Cílem je dostat moderní znalosti do zemědělské praxe rychleji a efektivněji. Na jihu Itálie hlídají pláže vězni. V regionu Apulie se totiž potýkají s nedostatkem plavčíků a tak úřady sáhly po tomto netradičním řešení. Projekt si klade za cíl resocializaci trestaných. Mezi lidmi totiž zájem o práci plavčíka dlouhodobě klesá. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4-6-2. O osmifinále si Lehečka zahraje proti Belgičanovi Alexanderu Bloksovi.
0: Tak jsem to byl venku zkontrolovat. No a fakt je tam hnusně. Když to řeknu takhle natvrdo, aktuální teploty v Brně na Jižní Moravě už přesáhly 30. Teď 2 minuty po 10. měříme 32 stupňů Celsia. Odpolední maxima kolem 40. Zatím je jasno. A podle nejaktuálnějších hydrometeorologických předpovědí to vypadá, že ten páteční déšť a bouřky se přesunou na čtvrtek. Tak s tím zítra počítejte.
9: Hit Radio City Brno.
0: Alvaro Soler, Lenkini a nebo Mark Ronson a Miley Cyrus. To je čtveřice, která odstartuje 10. dopolední.

Ladíte středeční dopoledne na Hit Radio City Brno. Máme 5. srpna a od hudebního umění přejdeme k tomu street artovému a to datum jsem zmínil záměrně, protože od včerejška se v brněnských ulicích, konkrétně na Vinohradech, pohybuje kolem 10 umělců, které můžete vidět akci, protože až do pátku tady malují trafostanice. Co si budeme povídat, to jsou prostě takový divný, hnusný, šedivý garáže, který si zaslouží, aby měli barevnější háv. A nutno podotknout, že zrovna v Brně těch street artových umělců máme strašně moc. A mimochodem společnost, která nechala na Vinohradech takhle vyzdobit právě trafostanice, už podobný počin udělala po celé republice na 360 trafostanicích. Takže pokud na Vinohradech bydlíte, určitě jste si toho všimli. Pokud ale z Vinohrad nejste a chtěli byste se podívat přímo pod ruce jednotlivým umělcům, tak vyražte. Šanci na to máte až do pátku. A je to fakt moc.

To by bylo, aby ani dnešek nepatřil nějakému jídlu. Samozřejmě, že středa 5. srpna má svůj den jasně otisknutý v gastronomii, takže přátelé, důležitá informace v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Dneska jeden ústřic, což by udělalo radost mojí ženě, a taky jeden hořčice. Což zase naopak dělá radost mě, ale prosím vás, jestli vám ta hořčica teďka udělala chuť na špekáčky, chraň vás ruka páně v tom vedru rozdělávat někde nějaký otevřený oheň a opíkat busty, jo. Prosím vás, to si fakt nechme, až bude třeba 20, 25 stupňů a večer ty teploty klesnou pod 20. Ono to bude, jo, něco.

0: romantičtější a příjemnější. Ale věřím, že obě dvě informace vám udělaly velkou chuť na jídlo. A věřím, že se ta chuť zdvojnásobí, když vám připomenu, že v soutěži Nevaříme posloucháme, dneska nehrajeme o jednu 500-korunovou poukázku, ale o rovný litr. Tak berte telefony, jdu volat.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I

0: nevaříme, posloucháme.
1: Před několika minutami jsem v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno mluvil o Dni hořčice. A to se dokonale hodí k dnešnímu meníčku, protože Charlie's Forest na Lesné vám jako jedničku v meníčku nabízí sekanou. Ta hořčice by tam rozhodně měla patřit taky. A nebo kuřecí stripsy s mačkaným bramborem a salátem. No a jako polevka hraškový krém z krutony. Je z čeho vybírat a pochutnáte si na obém. Každopádně já si moc přeju, aby ty 2 500-korunové poukázky dneska našli nového majitele anebo majitelku. A tak se dívám do registračního formuláře a vybírám systémového specialistu Jirku. Co může dělat takový systémový specialista? By to byl nějaký ajťák? To uvidíme. Jirky se snad už za chvíli zeptáme osobně. Tak Jirko, pojď, udělej mi radost. Ať můžu udělat radost já tobě. Jako ne, že bych to sám nechtěl mít zítra o něco zajímavější a soutěžit hned o 3 500-korunové poukázky, ale bych rád teda udělal radost už dneska. No Jirka mě položil telefon dokonce. Asi je systémový specialista v těchto minutách uspecializovaný. A nemá čas? A nebo nemá hlad? A má navařeno z domu? No tak nic, no, tak ten čtvrtek bude opravdu stát za to, protože ve čtvrtek budeme mít v banku 3 500-korunové poukázky do Charlie's Forest na Lesné. Už teď se na zítřejší kolo těším.
2: Skvělého jídla plný stůl, na baru drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo high, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
3: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Taylor Swift. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno a zblížící se 11. pro vás chystáme aktuální zprávy, včetně předpovědi počasí, která asi už teď je více než jasná. Opět nás čeká opravdu úmorné horko. Mimochodem, včera padly nejvyšší teplotní rekordy pro Jižní Moravu. Strážnice 40,9 stupňů, Dyjákovice 40,1 stupeň a tak bych mohl pokračovat. Myslím si, že dneska tyhle rekordy padnou, to je více než jasné a i z toho důvodu já dneska beru náplavku a hlavně svratku útokem. Takže kdybyste viděli dva blázny, kteří sjíždí od Jundrova až k náplavce na lehátkách, tak to jsem já a můj kámoš Marťa Šeda.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ. Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirá,
4: Rybičky, Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Radia City Brno.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hrade.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Play, Little Sims, We Pray.
1: Za co se modlíte vy?
0: Já jako majitel tří vinohradu o trošku deště, trvalého, vydatného. A možná nejenom já, ale i vy ostatní. Ale taky se modlím za to, aby vaše cesty vždycky dorazily do cíle bez nehody a bez žádných komplikací. A i proto vám teď nabízím ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Střelice, Brněnská ulice, tady se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. D1 220. ve směru na Ostravu, tady stojí v připojovacím pruhu odstavená dodávka s přívěsem. Dávejte pozor, připomínám Žabovřeskou za Královopolskou tunelem, tady je v sobě osobák s nákladňákem a ještě D1 za sjezdem z D46 na 229. ve směru od Kroměříže na Brno, tady narazila dodávka do Svodidel, částečně po nehodě blokuje provoz a kolona má asi 2 kilometry, tak šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Téměř 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum NMS pro novinky. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. Ta tak v popírání překonává i koaliční motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Tři obce na Brněnsku jsou na suchu. Konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Občané by se teď proto měli chovat zodpovědně. Konkrétní rady udělí mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
8: Pro obyvatele je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
7: K místnímu vodojemu tak aktuálně pendluje cisterna s pitnou vodou. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie i hasiči. Hokejovou 18 čeká na turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severenům od 11 večer a do play-off je posune jakákoliv výhra. Česko i Finsko doposud ve skupině B získali 3 body za výhry nad Německem.
0: Teploty stále rostou. Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě 33 až 34 stupňů Celsia. Zatím je jasná obloha, ale podle nejaktuálnějších informací to tady vypadá, že by kolem 17. hodiny mohlo v Brně začít trošku pršet, že by se mělo zatáhnout. A pršet by mělo, nebo ta možnost slabého deště je tady až do nějaké 8. hodiny večer. No tak... Cashby.
5: Hit Radio City Brno.
0: Offenbacha, Norma Jean Martin, nebo to model, anebo Imagine Dragons. To je další parta, která odstartuje 11. dopoledne.

Za 2 minutky době 11:45 je na místě. Abychom doplnili informace ze zpráv ohledně vody v obcích Domašov, Rutka a Říčky, protože už jsme o tom mluvili několikrát ve zprávách taky, že tam prostě vyschla voda. Vyschl zdroj? Prostě nebylo. No a vodárenská akciová společnost v tuto chvíli doplňuje zásoby vody těmto obcím. Zásobování vodojemu trvalo až do dnešního rána. Společnost vodu naváží pomocí cisteren ze svého střediska v Rosicích. No a já pevně věřím a doufám, že už to bude lepší a že už se podobný problém opakovat nebude. Každopádně pokud nás v tuto chvíli někdo poslouchá z obcí Domašov, Rutka nebo Říčky, dejte nám vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848, jestli tomu tak skutečně je a jestli už máte dostatek pitné vody. Každopádně je to jenom další důkaz toho, jak se mění klima. A já si troufám tvrdit, že dneska už se opravdu najde jenom totální blázen a vyšinutý člověk, který říká, že se klima nemění, protože to sucho, a myslím si, že to skoro desetileté sucho, je toho jasným důkazem. A zpochybňovat to může opravdu jenom člověk choré mysli.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 2 dny.

že tomu sledí, že je to včera, co jsme byli děti.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru, dolů, jak na trampolíně. Možná jsem blázen, ale stále věřím.

pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti.

Dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma!

0: Tak přesně takový aplaus. Věřím tomu, že bude mít Marek Ztracený i na svém doposud největším koncertu. Ten bude na Letenské pláni už tento pátek 7. srpna. A přátelé, vy u toho můžete být taky. Možná už ty lupeny máte, protože se na to už dlouhé měsíce třesete, těšíte se, ale možná pořád jste čekali na poslední chvilky, jestli budete mít volno, vyjde vám to, anebo ne, a lístky ještě nemáte. Ale my ty lístky pro vás máme. A v tuto chvíli vyzývám všechny, kteří bydlí ve Slavkově u Brna. A nebo klidně v blízkém okolí. Klidně Brňáci. Ale důležité je, jestli víte, kde ve Slavkově u Brna je lavička Marka Ztraceného. Víc říkat nebudu. Pokud to však víte, tak je potřeba k té lavičce dorazit, vyfotit voucher na tyto dvě vstupenky a poslat nám fotografii jako důkazní materiál na WhatsAppové číslo 720 890 848. Pak se spojíme a lupeny na Letenskou pláň a Marka Ztraceného budou vaše.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.
13: Hit Radio.
14: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Jako vybírat, na který festival v průběhu tohoto víkendu v Brně vyjdete, to je teda fakt těžká práce, jo. Protože Hit Radio City Brno je mediálním partnerem hned několika z nich. Mluvili jsme o maratonu hudby, který startuje ve čtvrtek 6. pokračuje až do neděle 9. No ale pak tady máme Hrady.cz ve Veří 7. a 8. srpna. A máme tady takový interprety jako Rybičky 48, Rytmáč, MIG 21, Vypsaná Fixa, Xindl X, Miraj, Tomáš Klus, Daniel Landa. No je to prostě strašně moc. A co si z toho vyberete, to už, přátelé, nechám na vás. Hrady.cz. Soutěžíme o vstupenky, dozvíte se víc samozřejmě na webu. Další festival v pořadí třetí během tohoto víkendu je Pop Mese. Dámy a pánové, jeden z nejúžasnějších festivalů, který se organizuje v Brně. Progresivní festiák soudobé populární hudby, který respektuje udržitelný rozvoj a spojuje lidi v unikátní destinaci uprostřed Evropy. Místo konání velodrom, nejstarší cyklistická dráha svého druhu na světě. No a interpreti, já mám na tomto festivalu rád, že ta jména vám třeba na první dobrou vůbec nic neřeknou, protože ten festival je o objevování nové muziky. No ale když řeknu třeba Richarda Millera, ale hlavně odkážu na webové stránky, abyste si početli, o čem ten festival vlastně je, tak věřím, že vás to naláká a že se třeba někdy v noci 7., kdy já se tam chystám, až se vrátím z jedné práce, tak se tam třeba potkáme. Info na popmese.cz. No a pokud byste rádi vyrazili za Brno, do Znojma, tak vyražte určitě na slavnosti Okurek v Radní ulici ve Znojmě 7.8. legendární akce, která také stojí za to. Znojemskabeseda.com, tady se dozvíte víc.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: kapela Mirai a jejich Vlci zavili a hlavně zpříjemnili, no skoro už pomalinku závěr dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno se středečním datem 5. srpna. No a tak se opět vrhneme na rekapitulaci té naší dopolední tříhodinovky o Game of YOLO a taneční mozaice na třídě kapitána Jaroše. Jsme mluvili a otevřeli jsme tím dnešní dopoledne. Mluvili jsme také o tom, že ty obce, které byly postihnuty nedostatkem vody, respektive nulovým objemem vody, by už nějakou tu vodu měli mít, ale hlavně to bylo dneska o soutěžení. Nevaříme, posloucháme, neklaplo, takže zítra hrajeme hned o 3 500-korunové poukázky. Zítra také vyvrcholí naše dopolední soutěž o VIP vstupenky se zbrojovkou. No a vy, kteří máte rádi Marka Ztraceného a rádi byste se dostali zdarma na jeho koncert na Letenské pláni, vy byste si ty lístky mohli ulovit někde ve Slavkově u Brna. Stačí sledovat naše sociální sítě, kde jsou i další indicie. No a za normálních okolností by to bylo všechno, ale víte moc dobře, že ještě zdaleka není. Čeká nás totiž moje dnešní závěrečná dopolední srdcovka. A myslím si, že by se vám mohla líbit. Tak laďte dál, až do 12.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu, nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
8: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Tak se nám opět přiblížila 12. A s ní i moje závěrečná dopolední srdcovka na Hit Radio City Brno, která vám občas pouští písničky, které já bezmezně miluju a nebo které já občas objevím. No a ten druhý případ bude ten dnešní, protože já jsem scrolloval Instagramem a narazil jsem na borce, který si říká Talk. Za mě osobně je to taková kombinace Eltona Johna, Meatloafa a Freddieho Mercuryho. No a potom, když jsem se píděl potom, kdo je Talk, tak jsem zjistil, že to je kanadský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Nicholas Durocher, nebo tak nějak se asi jmenuje, no a že se proslavil celosvětovým virálním hitem z roku 2021, který já jsem teda neznal, ale poslechl jsem si ho a hrozně se mi zalíbil. Tak jsem si řekl, že bych písničkou Runaway to Mars mohl potěšit i vás. Tak si vychutnejte a budu se na vás těšit zase zítra před 9.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěžte, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Na Špilberk se vrací tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Vysoké teploty jsou pro některé lidi větším rizikem. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, poradí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
12: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
11: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Česká armáda v horkých dnech upravuje výcvik i péči o techniku. Zachovat chce bezpečnost personálu i provozu schopnost techniky. Nejnáročnější činnosti přesouvá do ranních a večerních hodin, upravuje výstroj nebo část výuky přesouvá do učeben. Zhruba 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Novinky. Na tom, že klimatická krize je problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. V popírání překonává i motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Teď ještě pohled k nám.
2: O vedení města Brna má zájem 16 uskupení. Kandidátku do zastupitelstva podala do říjnových komunálních voleb jedna politická strana, 5 hnutí, 6 koalic a 4 sdružení stran, hnutí i nezávislých kandidátů. Magistrát teď předložené kandidátky prozkoumá. Čas má do 17. srpna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jasné nebe a tropické teploty provázejí středu v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže i 40 a odpoledne by mohlo sprchnout.

Je 12 hodin, 2 minutky k tomu, možná právě ty také slyšíte sirény a to znamená, že je tady další nový měsíc, první středa v měsíci, páni, toto letí. No, na druhou stranu, já jsem rád, že 24 hodin uteklo jako voda a opět pro vás můžu mít připravený srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě, no a ten šestý pak bude na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit, který 100% znáte. Slyšeli jste ho už milionkrát a naposledy možná před 100 lety. Ale tušíte, ze kterého roku tahle srdcovka je? No, nejdřív si ji dáme a pak vám řeknu správnou odpověď. Zatím zkuste psát tipy na 777 937 777.

0: Kung Fu Fighting, srdcovka číslo 1 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle je jako reálně píseň, která nás provází téměř celý život. Někoho úplně celý život. Já jsem se ptal, jestli si dokážete tipnout, z jakého roku to je. Tak chodíme tady zprávy 1986, 1989, 1985. Mám tady dokonce i nějakou hlasovku, tak schválně.
3: Ahoj, já tě zdravím.
0: Nazdar.
3: Kung Fu fandím. To je z koho? Toho filmu, no já si nemůžu teď konspektovat. Policajt z Beverly Hills, jestli se nemýlím. Z 87. nebo 89. ne? Ale je to dobrý, děkuju, ahoj.
0: Díky, díky.
3: A nebo spíš je to z filmu Kloušík z Beverly Hills, jo. Protože to je spíš...
0: No, z jakého filmu to určitě je, každopádně ani 84, ani 87, ani 89, ty se normálně jako sedněte si, protože tohle je hit z roku 1974, začátek 70. let, ta první polovina, to je masakr, já bych to v životě neřekl, jako reálně, kdybych to slyšel poprvé, tak přesně řeknu, hele, konec 80., začátek 90., ale tohle je opravdu rok 1974. Je to stejný rok, jako například v Česku do kin šel film Jak utopit doktora Mráčka. A zároveň v roce 1974 se poprvé v Praze spustilo metro. Jo, to je prostě první rok, kdy začalo v Praze jezdit metro. Tak takováhle dávná doba to je. Kdo by to byl řek? No, tak můžeme tipovat dál. John Lennon, Woman. Tady byste se dokázali tipnout. Pojďme si dát dneska takovouhle tipovačku. 777-937-777. Co to je za rok?

0: ALF 3AM na Hit Radio, rok 1991. Před chviličkou taky zazněl John Lennon s písní Woman, což byl přesně rok 1980. No, je to dneska opravdu jedna krásná srdcovka za druhou.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my v těch srdcovkách pokračujeme dál. Ptal jsem se vás, jestli byste se dokázali tipnout, z jakého roku byla právě píseň od Johna Lennona. Tak tady už jste všichni byli, nebo z 90% velmi blízko, všechno kolem toho roku 1980-1981. Takže gratuluju, hezky. A najednou tady mám zprávu, kterou píše Milan. Čau, vím, že to sem nepatří, ale teď momentálně mezi Mostem a Teplicema na 13. černý Kodiak. Ale to se patří vždycky, jo? Tak zdravíme tam medvěda, jo? Černý Kodiak, teda na 13. tak dávejte pozor. Mimochodem zdravím do každého policejního auta, protože v těchto vedrech to mají chlupatý fakt těžký, teda. A tak si dáme si další srdcovku, kterou tady pro vás mám připravenou. No a schválně, jo, když už teda si tady povídáme o policejních kontrolách, zajímalo by mě v minulosti, když takhle dneska vzpomínáme na to, co se dělo tenkrát, měli jste někdy nějakou zkušenost třeba s veřejnou bezpečností? Jo? Negativní, pozitivní, to už je jedno. Vzpomínáte, měli jste někdy takovýhle nějaký jako průšvih tenkrát v těch 90-kách, 80-kách? Co to bylo? Pochlupte se, dejte nám příběh na 777-937-777. Můžete to napsat, nebo klidně pošlete hlasovku. A my si dáme další srdcovku, už čtvrtou, páni, toto letí. Catherine DeWayne.

0: Travis McCoy a Bruno Mars na Hit Radio ve 12 hodin 22 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak trošku vzpomínáme i na některé naše průšvihy z mládí a ptal jsem se, jestli jste měli někdy co dočinění s policajtama a ideálně jako v těch 90kách, 80kách, tenkrát i s veřejnou bezpečností, tak těch zpráv je to strašně moc, ale co mě zarazilo, tak třeba tady Patrik píše, čau, já měl v 90kách jednu scénku v hospodě, byla tam šťára, já se podobal jednomu hledanému, skončil jsem hubou k zemi v klepetech a nakonec mě teda pustili z policejního auta, tenkrát jsem ani moc neprotestoval, radši měl jsem fakt nahnáno. Zdravím. Další zpráva, tak to tady máme hlasovku. Tak jsem sám zvědavej.
3: No, Jirko, to s těma policajtama, s těma klupatejma, to bylo výstižný teďko, jako jestli tě někdo poslouchá, tak se museli jako smát, jako to jako doopravdy. Ale prosím tě, jak jsi se ptal, nějaká pozitivní v těch letech, no, když jsem začínal jezdit autem, tak jsem neměl řidičák. No tak mě párkrát zastavili, dali mi to za 5000, no, pak mi dali zákaz řízení, protože jsem to ještě porušil, no, a dneska jezdím kamionem a když mě zastaví na kontrolu, tak mi říkají, za co vám sebrali řidičák? Já říkám, mě ho nikdy nesebrali. I to tady vidíme, že vám ho odebrali. Já říkám, mě ho nesebrali, já jsem ho nikdy neměl ten řidičák. Tak vždycky na mě kouká jak blázni, no, tak asi myslím, že si z nich dělám vždycky srandu, no, tak zatím, hele, měj se, ahoj.
0: Díky moc za hlasovku, zdravím tamhle do kabiny, že jo, a je to pravda, no. Prostě nemůžou ti sebrat něco, co nemáš, že jo, to je krásný. Jirka píše, já když jsem v 90kách si za první letní brigádu pořídil vojetou červenou Javu 21 a jel jsem s kamarádem na lov děvčat kolem plzeňského náměstí, tak nás zastavila hlídka VB a dostal jsem pokutu 20 kčs za to, že mi nesvítilo zadní světlo. Taky dobrý, taky dobrý, děkuju. Ještě v rychlosti takhle kouknu. Čau, tady Ota. Tenkrát jsme s bráchou pořídili motor zvanou Fichtl. No jasně, Fichtl, boží. A mně bylo asi 10 let a chytla mě veřejná bezpečnost, pájce měl v protisměru, přímo proti ním. Ale naštěstí to máma zahrála na to, že se mi bratrovi bez dovolení ukrad. A nic se nestalo. Čau, Ota. taky díky. Moc hezká historka. Moc hezká historka. Hodí se nám do dnešních srdcovek. No a tak si možná už za chvíli dáme ještě nějakou srdcovku z doby veřejné bezpečnosti. No, uvidíme. Nechám to na vás. Poslední srdcovka je na vaše přání, tak mi pište, co byste dneska chtěli slyšet. A to na číslo 777-937-777.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile. 12 hodin, 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a dnes to bude o to slovenské kapely, protože čím dál, tím víc. Je to zvláštní. Opravdu od pondělka poslední týden, tak mi sem chodí pořád a pořád víc přání a SMSek na WhatsApp Bitrádia 777-937-777 a to na skupinu Tublatanka. Tublatanka. Konkrétně na píseň Pravda vítězí. Dneska si o ní napsal Karel, napsala si o ní Martina a napsala si o ní Lucie. Tak nevím, jestli spolu nesedíte všichni tři někde v jedné kanceláři. Pokud ano, tak se vám to krásně povedlo. Jinak pokud ne, no tak jasně. Jenom proč? Jak vás to napadlo? To by mě zajímalo. Proč Pravda vítězí Tublatanka? Klidně ještě napište na 777-937-777 a to i vy, pokud jste si o ní dneska nenapsali, ale máte ji rádi. Tak co vás na této písni nejvíc baví? Je to samozřejmě píseň, která v jednu chvíli byla trošku kontroverzní, zároveň byla obrovským symbolem. Co symbolem? Stala se nepsanou hymnou sametové revoluce, a to nejenom na Slovensku. Heslo, které nás provází už od období husitů, se už v roce 1920 poprvé objevilo také na vlajce prezidenta republiky a o několik desítek let se svou skladbou rozhodla oživit tedy právě slovenská rocková formace Tublatanka. No tak jo, tak pojďme si dát tohle motto, které je vlastně jako potřeba si i v roce 2026 připomenout. Tady je srdcovka na vaše přání, Tublatanka, Pravda vítězí. Na Hit Rádiu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
0: Hit Radio.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu krátce před 13. hodinou Shakira, která nás vzala do zoo za chviličku. Tady budeme mít další kočku, tentokrát Katy Perry. A také Luci, která má pro nás nejnovější zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Jílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Silné bouřky odpoledne a večer zasáhnou centrální část Česka. Doprovázeny budou nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo krupobytím. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a na sever Moravy. Letní vedra omezují také posílání některých potravin. Vysoké teploty, které převládají, je mohou poškodit, jak popisuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
11: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
10: V kovových boxech mohou teploty v horkých letních dnech šplhat přes 50 stupňů. Na východě Německa se srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Novým náměstím se pyšní brněnská městská část Bosonohy. Radnice dokončila po několika letech proměnu centra za 35 milionů korun. Náměstí zdobí nová kašna, zeleň a zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky pak spojuje opravené sochy. Pro děti vzniklo hřiště s hasičským autem.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
1: Také dneska si užíváme tropický den s teplotami do 40 stupňů Celsia. Odpoledne hrozí v Brně a na jihu Moravy výjimečně přehánky a hlavně bouřky.
2: Jirka Pelnář. Hitrádio.
0: Dnešní odpoledne pokračuje dál, první středa v měsíci srpnu, 13 hodin a 3 minuty, posloucháte Hitrádio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak ano, šílení horka, ale ženou se na nás tak nějaký bouřky, vichřice, teď byl ne úplně tornádo, ale downburst se to jmenuje. Říkám to správně, viď? Takhle to bylo na Děčínsku.
10: Ano.
0: Co to je vlastně, jaký je rozdíl mezi tímhle větrem a tím druhým větrem, tak i to vám řeknu za chvíli. A k tomu si dáme další hity.
2: Hit Radio City Brno.
0: Teď například Katy Perry, no a zároveň si budeme povídat i trošku navážno o pojištění majetku. Už za chvíli, buďte s náma.

s kytarou, který dobil celý hudební svět. Ed Sheeran na Hit Radio ve čtvrt na dvě hodiny, ve čtvrt na dvě odpoledne, teda jsem chtěl říct, že už je to jako hodin, jo. Zásadní otázka, máte dobře pojištěný auto a taky svou domácnost? Kdyby náhodou zase přišlo podobný tornádo jako včera večer na Děčínsko. Ono to jako nebylo doslova tornádo, ale ten mega vítr za sebou zanechal teda šílenou spoušť. Utrhaný střechy, zničený auta a taky spoustu slz majitelů. My jsme vyrůstali v době, kdy prostě buď foukal vítr, nebo to byla šílená vichřice, nebo to bylo tornádo. Ale teď se všude objevuje nový název Downburst. Možná jste to viděli taky všude, dávejte si pozor, přichází downbursty, jo, psáno D-O-2-T-V-N-B-U-R-S-T, prostě dolní bursty, downbursty. to je zásadní jev, který se objevuje právě především, když je teď momentálně takovýhle horko. A pak přijde to brutální ochlazení a ten brutální déšť. Konkrétně je to velmi silný propad studeného vzduchu v bouřce. Mrak prudce chrlí vzduch a déšť k zemi a po dopadu na zem se vítr rozfoukne všemi směry ven. Jo. Dělá velký škody jako tornádo, ale ten vítr se netočí v kruhu, ale tlačí vlastně všechno z jednoho místa. Jako když vám prostě padne nějaké jako graná na zem a vybuchne to a všechno to letí pryč, tak to je downburst. Kdyby náhodou jste šli večer do hospody, tak abyste mohli být chytrý u stolu jako rádio. Řekněte, že jste to slyšeli na Hit Rádiu. Jinak počasí my neovlivníme, ale tu pojistku, když se vrátím zpátky, tu si opravdu zařídit můžeme. A úplně na rovinu, spousta z nás nevíme, co máme pojištěný, ani nakolik to máme pojištěný a jak se to vlastně potom všechno řeší. Tak když náhodou něco takového se stane, tak abyste byli na to připraveni. Jo? Je vždycky dobrý se aspoň podívat a zkontrolovat si to. A kdy jindy, než dneska, kdy podle předpovědi zase něco podobného má sem k nám do Česka přijít. Tak bacha na to. Teď Krištof, hezký odpoledne.

0: Je 13 hodin 27 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou tak jsme řešili tady ty šílené bouřky, které byly včera na Děčínsku a opravdu tam jako trhali střechy. Bylo to opravdu velmi nepříjemné a přišla zpráva od Martina a píše: čau, vím, že se to asi někomu líbit nebude, ale já jsem za ty hrozný bouřky rád a potřeboval bych, aby pršelo pořád a pořád, protože u nás je strašný sucho a moje zahrada jenom umírá. Tak to je samozřejmě druhá věc, jo. To sucho a to vedro, to je šílený, protože jsou města, kde dokonce není ani pitná voda a už se musí brát z řeky, tím mířím na západ Čech. No a co se týká těch šílených teplot, no tak třeba Strážnice, že jo. Jo, tam ví, tam umí. Naprosto nepředvídatelné město ohledně počasí. Nejdřív je tam brutální dusno kvůli klempířovi, pak tam studenou sprchu dostane Macinka a teď je tam zase takový horko, že i ptáci chodí pěšky. Tak zdravím do žhavé, rozžhavené Strážnice. Tam včera byl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Poprvé v historii tam padlo 40 stupňů Celsia. A myslím si, že si oddychnou tady i v Plzni, jo? Že nám tady ty vedra šílený končí, protože dneska bude příjemných 35. To je jako dobrý. Ale včera úplně nejvíc stupňů v celé republice, 41,5 stupňů Celsia v Plzni. Úlet při takovéhle teplotě, že to Plzeň. Jo, tam se to pivo musí vypít maximálně do 5 minut, protože po 10 minutách na sluníčku už bude mít minimálně 20 stupňů, takže tam to nepodceňujte. I když myslím, že zrovna jako v Plzni, co se týká jako spotřeby piva a rychlostí pití piva, tam je to asi v pohodě. Tam těch větráků moc na stolech neuvidíte. 13 hodin, 28 minut, za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a taky Fastboy. Tak buďte s námi.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
2: Xindle X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
12: No, tak kam o víkendu? Koupát, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
16: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
17: Let's go.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hit Rádio. Když se probudíte

0: Čínsky první signální hit z doby, kdy litr benzínu stál zhruba nějakých kolik 22 korun, něco takového, konec 90. let. Jo, kde jsou tyhle dávné doby, kdy jsme si tankovali za 20 korun? Vláda nám bohužel tady zrušila zastropování cen pohonných hmot a tak se nám cesta do práce i na dovču zase prodraží. Ty ceny se drží nad 40 korunama, někdy dokonce i 45, 47 a tak dále a tak dále. No a tak my bereme osud do vlastních rukou a na Hit Rádiu vám každý pátek až do konce prázdnin dáme až 10 000 korun na benzín. Na béňo, na benál. Říkejme tomu, jak chceme. Samozřejmě i pokud máte dýzly, pochopitelně i na naftu. Dokonalá desítka. Dokonalá desítka je hra, ve který vám dáme 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz, to je důležitý. V klidu si to tam pročtěte, dozvíte se tam více o naší hře a také i o epických slevách, které teď na Orlenu jsou. Máte tam slevu až 2 koruny na litr každé pondělí a nebo díky tank kartě Easy každý den. Jak říkám, v klidu si to pročtěte, ušetřete na Orlenu a nebo tankujte zdarma díky nám, díky Hit Rádiu. Dokonalou desítku si spolu zahrajeme už tento pátek mezi 12. a 15. hodinou.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Enjoy the silence, vychutnat si to ticho. Rodiče, ví teď o prázdninách, o čem mluvím. To je tak vzácná komodita, chvilku ticha jenom pro sebe. No, budu vám to přát, snad se toho taky někdy dočkáte. Ještě máme měsíc prázdnin před sebou. Za chviličku Taylor Swift, taky One Direction, čekají nás nejnovější zprávy s Lucí, ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
9: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
8: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
9: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
8: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna o letní pauze opravuje sedáky a lavice v jednacím sále nebo kontroluje hlasovací zařízení. Pravidelné opravy se týkají i hlavní sněmovní budovy, kde probíhá výměna koberců na chodbách. Letos se jedná o menší rozsah prací než v loňském roce. Dělníci chystají opravu hradecké dálnice mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Od dnešního večera budou až do pondělí v nočních hodinách instalovat dopravní omezení. Samotné práce začnou po víkendu. Oprava úseku mezi 40. a 26. kilometrem směrem na Prahu má být hotová do konce října. Tropické teploty dávají organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
13: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
12: Při přehřátí je nutné se přesunout do stínu a začít s ochlazováním, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Teď ještě pohled k nám.
1: O vedení města Brna má zájem 16 uskupení. Kandidátku do zastupitelstva podala do říjnových komunálních voleb jedna politická strana, 5 hnutí, 6 koalic a 4 sdružení stran, hnutí i nezávislých kandidátů. Magistrát teď předložené kandidátky prozkoumá. Čas má do 17. srpna.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Jasné nebe a tropické teploty provázejí středu v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže i 40 a odpoledne by mohlo sprchnout.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dneska je 5. srpna, je středa, to znamená, že už za chviličku nás také čeká ruleta dvojsmyslů, ale zároveň ještě tady je jedna zásadní věc, která se dneska odehrála. Dneska je den, kdy se změnil měsíc. Ráno do něj narazila část rakety SpaceX rychlostí skoro 9000 km hodině. Udělala do něj nový kráter o průměru 17 metrů a to je zatím všechno, co víme. NASA tvrdí, že o nic nejde, tak jim to budeme věřit. Stejně tak, jako že neexistuje oblast 59, anebo že Harry Styles je z téhle planety. Dáme si ho právě teď společně s One Direction.

0: pojďme na to. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při silniční kontrole. Jo? Probíhají silniční kontroly po celé České republice, takže když vás prostě stopne dopravní hlídka, co může zaznít v tuto chvíli? A je mi úplně jedno, jestli z úst policajta anebo z úst vás, to už je jako na vás, jakým směrem půjdete. 777 937 777. Pojďme ukázat, jak je ta čeština krásná. Mně první, jako co úplně na tohle napadá, tak je opřete se o kapotu a dejte nohy od sebe. Tím bych to asi jako otevřel a zbytek už nechám na vás. Dáme si dva hity, dáme si Gigi od Agostina, za chviličku teď Taylor Swift a potom se těším na vaší fantazii.

0: Na Hit Radio Gigi D'Agostino je přesně čtvrt na tři. A posloucháte dnešní ruletu dvojsmyslů, která nám jasně říká, co se dá říct v ložnici a při silniční kontrole. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně na Hit Radio. Tak co, jak jste na tom s vaší fantazií? Takže otevřete ústa a vyplázněte jazyk. Zajímavý, to teď přemýšlím, kdy se tohle říká při silniční kontrole. Tady pokračuju dál. Prasklá guma, no tak to bude problém, pane. Výborně. Ahoj, mám tady pro vás další tip. Byla to rychlá jízda, až praskla guma. Zdravím všechny, Hanka. Hanko, děkuju. Připravte se, budete lízat. A teď už chápu, kam jsme šli s tím vypláznutým jazykem. No jasně. Co tady máme dál? Dobrý den, strážníku. Co chcete s tím obuškem dělat? Zdraví Zuzka ze Zlína. Zuzi. Ale Zuzi. To je zlý. N. Tak, jdeme dál. Uděluji vám pokutu za nedodrženou rychlost. Výborně. Opřete se o kapotu, nasadíme pouta. Když nebudete spolupracovat, nasadíme pouta. Taky dobrý, taky dobrý. Co tady máme dál? Paní řidičko, sklidněte se, nebo dostanete roubík do úst. A ale... Tak to, a to kdy? Tohle se jako říká teda. Možná v devadesátkách. Tak, co tady máme dál? 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. Klidně pojďte poslat i nějakou hlasovku. Ještě máme dva songy a pak si je dáme, jo? Zkusím vybrat ten nejlepší. Ale to je ale dlouhý pendrek. To je třeba věta, kterou, že jsem nikdy neřekl, ale ani jsem nikdy neslyšel.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí, a

0: 14 hodin 22 minut. Posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní rolety. Moc děkuju za všechny zprávy, které tady posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dnešní roleta je na téma, co může zaznít v ložnici a zároveň při silnější kontrole. A jestli teda z těch zpráv můžu říct jednu věc, tak jenom jste zvrhlí jako blázen, ale jako neskutečně, já to nedokážu scenzurovat, tak vemu se tady třeba... Pane řidiči, nechte si zkontrolovat výfuk. Dobře. Mimochodem s tím výfukem je tady třeba 70% zpráv, jo? Tohle je úplně asi to, co jediný můžu přečíst takhle do vysílání na Hit Radio. No a Kačka z České Lipy, ta mě baví. To je prostě úplně jako nejvíc zásadnější. A pokud nás teď posloucháte i pánové a dámy ve službě, jo, kdo děláte tady ty silniční kontroly i dneska, tak vzpomeňte si na Hit Radio, jo, až dneska budete někoho kontrolovat. I tohle může zaznít v ložnici a myslím si, že to je ta úplně nejčastější věta a to je... Dneska to bude drahý.
1: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojmo.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Na Špilberk se vrací Tábor pod Hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
6: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
7: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na středeční odpoledne Ray Dalton, je 14 hodin 35 minut. Chodíte do fitka, makáte na sobě nebo jedete nějaký crossfit, posilování s vlastní váhou a tak dále. Tak mám pro vás challenge, jo? Jestli máte rádi challenge, tak teď dobře poslouchejte, protože tohle je teď momentálně cvičební vzorec, jakým způsobem se dostat fakt jako do formy a mít vysekané tělo jako herec Tom Holland, který hraje Spidermana. Protože v novém Spider-Manu, tak všichni jako fakt všem padla brada. Říkali, wow, jako neskutečně vyrýsovaný, vysakaný, za mě, jak kdyby ho někdo udělal ve Photoshopu, prostě mazec. Takže Tom Holland tak jasně řekl svůj trik na cvičení. Je to celkem jednoduchý, jsou to vlastně jenom tři různý cviky, jo? Jsou to schyby, to znamená přitahování se na hrazdě, nad hmatem, jsou to kliky a jsou to dřepy. Ale teď jak na to? Dobře poslouchejte, jo? 5 schybů, to znamená 5 přítahů, 10 kliků a 15 dřepů. To je celý. A takhle to opakujete 20 minut. 5x se přitáhnete, 10 kliků uděláte, 15 dřepů uděláte a jedete dál. Během 20 minut a zásadní je, kolik toho uděláte. Máte toho udělat, kolik můžete. On říkal, že dává normálně, když nejde úplně jakože na dřeň, 20 opakování, to znamená každou minutu jedno. No a jeho rekord je 27. 27 opakování. 5 přítahů, 10 kliků, 15 dřepů. Tohle dohromady krát 27, to je prostě masakr. Znám lidi, co to neudělají za 2 roky, na to za 20 minut. Takže pokud máte rádi challenge a makáte na sobě, tak až půjdete do fitka, tohle si vyzkoušejte. Ještě jednou, 5 přítahů, 10 kliků, 15 dřepů, 20 minut a schválně. Napište mi potom na 777-937-777, kolik jste jich zvládli za 20 minut. A pokud jste ve fitku právě

0: Eva Farná, Miraj, jejich společný duet. Vzpomeneš si, 14 hodin 42 minut, mimochodem i tohle je duet, který jste mohli slyšet tady u nás na Hit Rádiu, dokonce v premiéře. Tenkrát tady s námi seděla ve studiu jak Eva Farná, tak i Miraj Navrátil a vyprávěli tady o tom, jakým způsobem vlastně společně psali text a jak probíhalo nahrávání. Když budete chtít, myslím si, že to ještě pořád dohledáte taky na našich sociálních sítích i na Instagram Hit Rádia. Za chviličku Coldplay, taky Rose a Bruno Mars. Já jsem Jirka Plnář a na vás se budu těšit zase zítra tady na Hit Rádiu ve 12 hodin, kdy zítra ve 12 začnou naše oblíbené srdcovky. My pokračujeme samozřejmě dál na Hit Rádiu v 15 hodin nejnovější zprávy a hned po zprávách začíná vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Iggy, prosím tě, kolikrát denně se sprchuješ?
3: V těchto dnech 16krát.
2: No tak ale to hodně plýtváš vodou, protože v obcích na Brněnsku tady dochází voda. Vodaři varují, aby jsme šetřili a my ještě víc k tomu plýtváme.
3: Já mám sprchu na 5 vteřin.
2: No tak v odpolední show pořešíme, jak bychom mohli efektivně šetřit vodou. Co myslíte?
3: Těší se osprchovaný Igor.
2: A spocená Petra.
1: Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop betelškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka betel-škopek.cz.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.

0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno přejeme šťastné středeční cestování v tomto Mordoru teplotním. To musí být fakt jako neveselé, teda pokud vám nefunguje zrovna klima, ale buďte úplně v pohodě, protože nejste určitě jediní. Každopádně na silnicích velmi opatrně, protože to horko může být fakt velmi únavné a pokud jedete nějakou delší trasu, tak možná zastavit pár dřepů, možná i něco na osvěžení a pak pokračovat dál. Jak se dívám do Brna, tak Brno, ulice Kamenice, poblíž Kruháče s ulicí Netroufalky. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě máme blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Pokud jedete v Brně v Zábrdovické ulici, křižovatka se Šámalovou, tady havarovala dvě osobní auta. Na místě máme blokovaný jeden jízdní pruh a také kratší zdržení. No a v Brně na nájezdu z Bohunické ve směru na Vídeňskou ve směru do centra havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný. Zdržení tady hrozí kolem 5 minut. Kdybyste měli jakékoliv podrobnosti, případně novinky i z těchto tras, tak klidně pošlete zprávu, případně hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Hlavně v pohodě, volume doprava. Za chviličku pokračujeme.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
5: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz více než 284 tisíc řidičů, tedy zhruba polovina z těch, kterým letos končí platnost dokladu. Nejčastěji se výměna týká lidí starších 61 let a řidičů ve Středočeském kraji, Praze a Jihomoravském kraji. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy. Téměř 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum NMS pro novinky. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. V popírání překonává i koaliční motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Polští a čeští policisté rozbili mezinárodní gang obchodující s drogami. Skupina z prostředí fanoušků polských a českých sportovních klubů drogy vyráběla, pašovala i prodávala. Policisté zadrželi 24 lidí, z toho 13 v Česku a 11 v Polsku. No a v Iránu výrazně přibylo poprav i rozsudků smrti. Od poloviny března bylo kvůli obviněním souvisejícím s národní bezpečností popraveno nejméně 56 lidí, z toho 27 v souvislosti s protivládními protesty, píše o tom agentura Reuters.
9: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Dobré odpoledne všem posluchačům. I přes začínající dopravní špičku je město Brno až na výjimky průjezdné bez většího zpoždění. Zpoždění až 10 minut nabírají linky 67 a drobné zdržení očekávejte kvůli stavebním činnostem na linkách 1 a 10 v oblasti Komína. Jinak nemáme hlášeny žádné mimořádnosti, které by výrazně narušovaly provoz. O víkendu proběhne na hradě Veveří kulturní akce Hrady.cz. Pro cestu tam i zpět můžou návštěvníci využít linku 303, jejíž provoz bude posílen a prodloužen. O víkendu také proběhne výluka v ulici Kaštanové, která bude v místě mimo úrovňového křížení z dálnici D1 uzavřena pro veškerou dopravu. Omezení se dotkne linek 40, 48, 64, 74, N95 a 109. Linky pojedou odklonem. Linky 40, 64 a N95 zajistí závlekem v omezeném rozsahu obsluhy zastávky Ráječek. Podrobnosti o posílení dopravy i výluce, stejně jako o všech ostatních změnách v dopravě, naleznete v naší mobilní aplikaci Dopomobil Info a na webu dopomobil.cz. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
0: Dnešní odpoledne je opět nepěkně vypečené. Teploty máme kolem 37 stupňů Celsia, no a na sluníčku v Brně a na jižní Moravě je to hodnota daleko vyšší. V noci nás čeká konečně trošku úleva, teploty padnou k 22, takže místo sauny bude jen parní lázeň, no a zítřek bude o pár stupňů milosrdnější, teploty budou na jižní Moravě kolem 32. Tak uvidíme. Odpoledne nebo k večeru se můžou dostavit i bouřky, tak možná bych to bral už teď.
1: Hit Radio City Brno.
0: Polovinu týdne jsme zvládli, teď ještě ve zdraví přežijí ty tropická vedra. Pravda, ať už Hit Radio City Brno ladíte někde v práci, autě, anebo v tom lepším případě u vody, závidím, tak mějte hlavně hodně stínu a pokud sázíte spíše na sprchu, tak už za chviličku vám řeknu, že někdy je méně více. A to jako fakt. Ležál Peťka si užívá zřejmě někde ve stínu. No ale přeju krásné tropické odpoledne a na startu pro vás mám skvělého Michaela Jacksona.

Pěkně z ostra jsme to nastartovali i s kapelou Linkin Park, tady u nás odpolední show na Hit Radio City Brno. Venku máme vedro, že by člověk pad, no a pokud zrovna nemáte doma bazén, ani nemáte prostor na návštěvu nějakého krásného brněnského koupáku, tak to určitě i u vás doma řešíte s prškou, že tam prostě nalítnete a sprchujete se a několikrát denně, pravda. Každopádně, pokud bydlíte v Domašově, Rudce anebo Říčkách na Brněnsku, tak jste asi v posledních dnech u vás prožívali něco, že tekla spíše trpělivost, protože kvůli suchu a vysoké spotřebě se vyčerpal vodojem a z kohoutků přestala téct voda. A to je fakt jako pravda, jo? Dodávky jsou už ale naštěstí obnovené, ale platí jednoduché pravidlo, bazény počkají, pití ne a taková sprcha na půl hoďky teď opravdu není úplně ten ideální.

Nejgeniálnější nápad. Takže napadá mě otázka, šetříte vodou a napadlo by vás, že díky tomu, co se děje prostě v rámci podnebí tady u nás, tak můžou být až takovéto dopady. Klidně nám na náš WhatsApp napište nějaký svůj šetřící tip, budu moc rád, 720, 890, 848, ale zase si říkám, radši pětkrát denně sprcha, než když člověk vleze třeba do šaliny a tam cestuje někdo, kdo se nesprchoval třeba 2 dny.

0: Sweet Caroline a Neil Diamond Féteru Hit Radio City Brno. Už za chviličku pro vás máme třeba Marshmallow Brothers a taky BB, aktuální novinka, remix aktuální Faithless. Wow, to bude pecka. No ale samozřejmě ještě předtím musím nalákat všechny ty z vás, kteří jste ještě neměli šanci bojovat a vyhrát lupeny na aktuální ročník Hudby na Vinicích, tak to můžete napravit, protože i tento víkend se na vás těší mnoho hvězd. Pokud byste se vypravili 7., to znamená tento pátek, do Vinařství Sonneberg v Popicích, tak tam rozhodně narazíte na Monkey Business. Pokud máte rádi klasiku, pak 8.8. Víno, Zlomek Vávra, Boršice u Blatnice a Legenda legend. Skončili jsme, jasná zpráva, proč o tebe se... Legendární Olympik. No a Vinařství Hraniční zámeček v Lednici přivítá v sobotu 8. srpna legendu Jirku Macháčka a spol MIG 21. Náš Bůh DJ. No a pokud byste chtěli i dneska bojovat a vyhrát dva volňásky na jakékoliv koncertní vystoupení celého festivalu Hudba na Vinicích, můžete si vybrat, jo? Tak doporučím odpověď na otázku, jakým titulem se píšní zpěvák kapely MIG 21 Jiří Macháček. Co myslíte? Pošlete nám to na WhatsApp jako zprávu, v případě hlasovku na 720-890-848. Možná z toho budete někteří fakt jako překvapeni, že byste to do něj neřekli, ale díky tomu můžete vyhrát opět dva volňásky na Hudbu na Vinicích na Hit Radio. Tak držím palce.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz. Hit
3: Radio. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Paráda! Já vidím!
5: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes!
12: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Faithless, kousek slavné hitovky Insomnia, New Religion, v roce 2026 se to jmenuje. Každopádně, nevím jak vy, ale já se tady u nás v Brně těším a chystám ještě v tomto týdnu vyrazit na Festival Planet, který v Brně běží na plné obrátky. No a vesmír se rozhodl přidat vlastní program, protože dneska totiž do měsíce narazil objekt veliký, asi jako pětipatrový barák, jo? Je to zbytek rakety Ilona Muska, která odstartovala před 11 lety a teď už jen bezradně bloudila vesmírem. Takové to klasické, třeba se to ještě bude hodit, že jo? No, nehodilo na náhradní díly. Je to trošku jako když necháte starou škodárnu 10 roků stát před barákem a ona se jednoho dne sama rozjede. Jen místo do škarpy zamíří rovnou do měsíčního kráteru. Naštěstí neletí k zemi, takže místo globální katastrofy budeme mít jen pořádně drahou ránu do měsíce. Doufejme, že to tam znova nikdo nezopakuje. Každopádně, pokud se třeba chystáte na Festival Planet, zkuste si odchytit pana ředitele Hvězdárny a planetária Brno, pana Jiřího Duška, a zeptejte se ho na to, co na to říká. A když jsme u toho měsíce, tak zároveň samozřejmě, co by pozvánka na Festival Planet, také Savage Garden a To the Moon and Back.

Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 2 dny.

0: Kuby Kolec. Ve vysílání Hitrádia si Brno už za chviličku další hudební meníčko. Dáme si něco od Pink, Cerda dorazí, anebo Joe. No ale také, pokud byste chtěli vidět třeba i MIG 21 nebo další hudební hvězdy festivalu Hudba na Vinicích, tak se můžete vypravit a mrknout na www.hudbanavinicich.cz. I dneska v Hitrádiu City Brno v odpolední show pro vás mám dva volňásky. Stačí jenom, abyste mi napsali na náš WhatsApp 720 890 848, jakým titulem se pyšní Jiří Macháček, frontman kapely MIG 21. Takže může to být MUDR, JUDR, anebo MVDR, to znamená pan doktor veteriny. Co myslíte? Dejte zprávu na 720 890 848 a po 16. někomu z vás moc rád rozdělím dva volňásky.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirage,
3: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Maxi, kdo vybírá podlahu?
8: Ty.
7: A kdo jí položí?
8: Já.
7: Super, jedeme do Baumaxu.
9: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
7: Luxusní vzhled.
9: Snadná pokládka.
7: Akce platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
1: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že se máte skvěle, pokud zrovna držíte v ruce řídítka nebo volant, tak opatrně, je tam fakt velké vedro. No a na Hitradio City Brno vyrážíme znovu překontrolovat, jak nám to sviští. Tak v Brně v Zábrdovické ulici křižovatka se Šámalkou, tady máme stále hlášenou havárku dvou osobních aut. Zdržení tady může hrozit až do 18. hodiny, tak bacha na to. Na Brněnsku na příjezdu z Bohunické ulice, respektive v Brně, z Bohunické ulice na Vídeňskou ve směru do centra havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení máme hlášeno kolem 5 minut. A také v Brně ulice Kamenice poblíž Kruháče s ulicí Netroufalky, tady se srazilo osobní auto s motorkou, stále tam probíhá vyšetřování, tak opatrně. Přejeme šťastnou cestu, pokud byste měli jakékoliv postřehy ze své trasy, dejte nám to vědět na náš WhatsApp, ať už hlasovkou nebo zprávou 720 890 848. Moc děkujeme.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakr Brno CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: 16 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Ve Strážnici na Hodonínsku byl dnes třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Dnes meteorologové naměřili zatím 41 stupňů Celsia a nemusí jít o konečnou hodnotu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Vývoz vojenského materiálu z Česka loni meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu na 112 miliard korun. Rezort udělil loni téměř 1900 licencí k vývozu vojenského materiálu do 98 zemí. Nejvíce licencí opět směřovalo na Ukrajinu. Prodej nových aut meziročně vzrostl o 4,5% na téměř 150 tisíc vozů. Z toho bylo 6,8% elektromobilů. První vede značka Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Na čtvrtém místě se umístila Toyota. No a podle médií se na východě Německa srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke strážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle informací se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Také podle německého listu se dron z letadly srazili.
14: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečingu dopravního podniku města Brna.
15: Dobré odpoledne všem posluchačům. Město Brno zůstává i nadále většinově průjezdné bez výraznějšího zpoždění. Zdržení až 10 minut nabírají spoje linky 67. Nepravidelnosti očekávejte i na linkách 21, 30 a 31 a na linkách 1 a 10 v oblasti Komína. Kromě těchto nepravidelností v dopravě neřešíme žádné jiné větší mimořádnosti. O víkendu proběhne výluka v ulici Kaštanové, která bude v místě u mimo úrovňového křížení z dálnici D1 uzavřena pro veškerou dopravu. Omezení se dotkne linek 40, 48, 64, 74, N95 a 109, které pojedou odklonem. Od pátku do neděle proběhne na hradě Veveří kulturní akce Hrady.cz. Pro cestu tam i zpět doporučujeme návštěvníkům využít linku 303, jejíž provoz bude posílen a prodloužen. Aktuální zpoždění, stejně tak jako polohu vozidel či informace o mimořádných událostech, naleznete v naší mobilní aplikaci Dopomobil Info. Informace o změnách dopravy jsou kromě toho také dostupné na našich webových stránkách dopomobil.cz. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
0: Dnešní odpoledne zase v Brně na Jižní Moravě připomíná opravdu rozpálenou troubu. Teploty hlásí 37 stupňů Celsia. Takže pokud dneska potkáte někoho třeba v obleku, jo, tak je to opravdový hrdina. V noci se nám trošku teplota zmírní a nadechneme se možná trošku, protože teploty klesnou na 22. No a zítřek přinese malé slitování. Čeká nás v Brně a na Jižní Moravě 32 na teploměru a odpoledne a k večeru se místy mohou zjevit bouře.
12: Hit Radio City Brno.
0: I po 16. je s vámi Hit Radio City Brno a Igor Doložal. Přeju dobré odpoledne a už za chviličku zjistíme, jaký titul získal zpěvák kapely MIG 21 Jirka Macháček. Pokud jste ještě netypli, máte ještě pár minut poslat odpověď na náš WhatsApp 728 890 848 a za to už za pár minut dva volňásky na hudbu na vinicích. Hit Radio.

0: Ladíte Hit Radio City Brno a samozřejmě středeční odpolední show, a tak jsem si říkal kolikrát, že asi jsem jediný člověk, který v tomto vedru jako maká, ale není to pravda, protože velmi podobně je na tom i naše posluchačka Marcela. Marci, ahoj.
1: Ahoj, zdravím, do rádia.
0: Ano, zdravíš do rádia, do Hit Radio přímo. Tak ano. Marcelko, ty jsi ještě v práci, prej?
1: Ano, bohužel, ještě měla moc pracováno 8 a půl hodiny.
0: Počkej, a to jako musíš mít, jo, každý den?
1: Nemusím, ale jinak to musí napracovat, a samozřejmě.
0: Jo, takhle to je, aha. A kde pracuješ, to nám nepovíš.
1: No, ve státní správě Brně v Žabořeskách.
0: Takže vy máte dneska úřední den, co?
1: Ano.
0: Do pěti, co?
1: Do půlpaté.
0: Do půlpaté dokonce, tak dobře je vědět. No. Marci, co je hlavní, tak si samozřejmě v rámci svého pracovního vytížení také na půlcha s Hit Radiem City Brno. A to se samozřejmě vyplatí, protože my jsme se dneska ptali v rámci soutěže o vstupenky na hudbu na Vinicích, jakým titulem se pyšní zpěvák, herec, komediant a velmi vtipný chlapík Jirka Macháček z kapely MIG 21.
1: Pyšní se titulem Judr.
0: Judr, to znamená doktor práv.
1: Práv.
0: A ty máš taky nějaký titul?
1: Ano, já jsem Ink.
0: Tak vidíš to, člověče. Jedna výška, druhá výška a mezi tím já. 178 cm. Dobrá. Co je ale hlavní, tak samozřejmě dva volňásky na hudbu na Vinicích podle vlastního výběru jsou tvoje a ty si můžeš vybrat. To je paráda, ne?
1: To je bezva.
0: S kým půjdeš?
1: S přítelem.
0: S přítelem. Tak věřím, že si užiješ. Tento víkend, pozor, může samozřejmě všichni, kteří nás teď poslouchají, navštívit, nebo můžete, Monkey Business, vinařství Sonnberg Popice. Tros diskotékos v Šatou Valtice mají vyprodáno, to je velká škoda, ale zase na druhou stranu třeba Olympiky můžete navštívit Víno, Zlomek Vávra, Boršice, Ublatnice nebo MIG 21 vinařství Hraniční zámeček Lednice. A ty, Marci, půjdeš na další termíny, to znamená, kolegové se s tebou spojí, všechno domluví, já mám velkou radost a věřím, že ti to do půl páté dneska krásně s Hit Radiem uběhne.
1: To určitě, moc děkuji.
0: Není vůbec zač. Klidně zdar, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.

0: Na Hit Radio City Brno jsme ve středeční odpolední show vsadili také na Celeste Buckingham, tuhletu krásnou mladou zpěvačku a její pecku Run, Run, Run. No tak já bych řekl, že dneska je ideální spíš neběhat, protože při 37 stupních člověk nepřekonává osobní rekordy, ale spíš rekord v pocení, pravda. Pokud chcete spalovat kalorie, stačí dojít pro Nanuka a myslím, že budete u toho funět, protože dneska je takové vedro, že se to skoro může počítat taková jakože vycházka pro Nanuka, jako půlmaraton, jo? A rozhodně ale držte volnou, protože už za chviličku vám na Hit Radio se o tomto víkendu můžete vypravit a samozřejmě mezi tím sadím i na další parádní muziku Imagine Dragons nebo Miles Smith už za chvilku.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Paráda, já vidím.
4: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
11: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
12: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Týden se nám také na Hit Radio City Brno krásně překulil do své lepší poloviny. Máme tady středeční půl pátou a to je možná nejvyšší čas zjistit, kam se o tomto víkendu můžete vypravit, bavit. A panečku, konečně jste se po roce dočkali, protože k nám do Brna opět dorazil festival Hrady.cz. Na Hradě Veveří to vypukne v pátek a samozřejmě až do neděle se můžete těšit na hudební hvězdy, třeba jako Rybičky 48, Rytmus, MIG 21, Xindl X, Mira, Tomáš Klus, Leny, Danlanda a mnozí další. Každopádně o tomto víkendu to bude na Hradě Veveří opravdu velmi ostré a příjemné, protože na vás čeká samozřejmě možná kromě těch hudebních hvězd také hvězda poslední doby a to je počasí. A my jsme se Kláry Bobkové produkční zeptali, jak jsou připraveni na extrémní vedra.
1: Když jsou extrémní horka a doporučujeme, aby návštěvníci sledovali Facebook festivalu Hrady.cz a web, protože vždy, když jsou extrémní vedra, tak organizátoři povolují do areálu si pronést v limitovaném množství vlastní nápoje chlazené. A zároveň jsou tam další opatření, jako například, že jsou tam posíleny cisterny s pitnou vodou, jsou tam hasiči, kteří mají v případě velkých veder pokyn, aby vlastně stříkali a kropili návštěvníky, což je docela příjemné osvěžení. A zároveň bych ještě chtěla doplnit, že je možné na festival se i úplně vyhnout tomu, aby člověk musel trávit čas jízdou a autě a je možné využít kyvadlové dopravy. Z Brna a z Veverské Bytýšky bude to autobusová linka číslo 303, která bude v průběhu posílená a bude vlastně fungovat jako kyvadlová doprava.
0: Super, a jsou ještě volné vstupenky?
1: Ano, jsou ještě volné vstupenky a ještě do dne před akcí, což je ve čtvrtek, do čtvrtka je možné si je koupit za zvýhodněnou cenu a v pátek už samozřejmě a i v sobotu budou k dispozici na místě.
0: Výborně, každopádně na místo se chystáme i my, Hit Radio City Brno, protože jsme hlavním mediálním partnerem festivalu Hrady.cz. No a kromě kolegů na vás chystáme i živé vysílání, takže pokud byste měli chuť, můžete se za náma stavit a mrknout, jak se dělá rádio. No ale jestli je vám klasický festival trošku jako málo, jo, a přijde vám moc obyčejný, zkuste Popme se, protože od zítřka až do soboty vás na brněnském velodromu čeká spoustu zábavy a pokud máte rádi třeba slovenskou hvězdu Richarda Millera, tak byste rozhodně chybět neměli. No a slavnostní okurka roku 2026, respektive slavnost okurek, na vás čeká v pátek ve Znojmě, čeká vás degustace, rekordní degustace z více než 40 vzorky nakládaných okurek, kuchařská show, soutěže, koncerty, farmářské trhy, dílny a program pro děti. Pro děti slavnosti začínají v 10 hodin a vstup je gratis, tak se parádně bavte.

Na Hit Radio City Brno dozněl skvělý, boží Nico Santos, tak doufám, že i vám udělala pecka Ray of Light obrovitánskou taneční náladu. A pokud si říkáte, jakou tu skladbu vám to připomínalo, tak věřím, že takový Fatboy Slim by to mohl být, jo? No a pokud máte dobré ucho, tak věřím, že i dneska budete úspěšní, protože i dnes, pozor, budeme rozdávat dva volňásky na hrady.cz a pokud mi otajníte tuto zpátečku, tak je možné, že vám budu krátce po půl šesté telefonovat, takže bacha, ptám se, kdo to je. Staré.

0: Tak co, poznali jste? Pokud jo, jedině dobře, pošlete odpověď správnou na náš WhatsApp 728 70 848 a držte si palce, protože Hrady.cz a dva volňásky na Hit Radio City Brno, to je boží.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Fajnovka.
1: Jsme rádi, že zůstáváte i nadále také v dosahu Hit Radia City Brno, pokud nás hladíte v autě, takže šťastné a klidné cestování, hlavně ať vám funguje klima, protože je to fakt masakr. Rozhodně ale buďte opatrní, máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a v Brně v Pisárecké ulici křižovatka s Veslařskou tady bohužel bourala dvě osobní auta a omezení dopravy tady může být až do 20. hodiny platné. Také v Brně v Zábrdovické ulici křižovatka se Šámalovou bourala dvě osobní auta, zdržení tady může být ještě do 10 minut. No a také na Jihlavské ulici, konkrétně ulice Kamenice, poblíž Kruháče, tady se srazilo osobní auto s motorkou, stále se to tam vyšetřuje, na místě doprava zpomaluje, takže pokud byste jeli třeba i tímto směrem, klidně nám pošlete zprávu, jak to aktuálně na místě vypadá. WhatsAppové číslo a WhatsAppová apka 720 890 848 je vám plně k dispozici. Já přeju šťastnou cestu, ať už jste kdekoliv a hlavně velmi opatrně.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakrbrno.cz
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Ode dneška si můžeme vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept taky ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde můžeme uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. Pacienti z Rakouska si pak můžou v českých lékárnách vyzvedávat léky z tamního e-receptu, a to od února. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo o oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech třeba větráky. V Londýně byli na ulici pobodáni čtyři muži. Policie zadržela ženu podezřelou z útoku. Zranění byly ošetřeni na místě a následně převezeni do nedalekého traumacentra. A papež Lev 14. se vydá do své druhé vlasti Peru a taky do Argentiny a Uruguaje. Oznámil to dnes vedoucí vatikánského tiskového odboru. Papež navštíví také město Čiklajo, kde byl v letech 2015 až 2023 biskupem.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečingu dopravního podniku města Brna.
12: Ještě jednou pěkné odpoledne všem posluchačům. Brno zůstává i nadále většinově průjezdné a bez výraznějšího zpoždění. Od času 16.32 je neprůjezdný sjezd z ulice Bauerova k zastávce Pisárky. Linka 84 je odkloněna ulici Hlinky, linka E56 místo zastávky Pisárky ve směru do Králova pole obsluhuje zastávku Antropos. Drobné zdržení očekávejte kvůli stavebním činnostem na linkách 1 a 10 v oblasti Komína. S nepravidelnostmi také počítejte na linkách 21, 30 a 31. O víkendu se chystá v ulici Kaštanové výluka, která bude v místě mimo úrovňového křížení z dálnici D1 úplně uzavřena. Omezení se dotkne linek 40, 48, 64, 74, N95 a 109, které pojedou po odklonových trasách. Od pátku do neděle pak na hradě Veveří proběhne festival Hrady.cz. Návštěvníkům pro cestu tam i zpět doporučujeme využít posílenou a prodlouženou linku 303. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
1: Teplota aktuálně v Brně dosahuje 38 stupňů, je tam odpolední maximální hodnota, velké extrémní vedro a samozřejmě i slunečno sem tam pofukuje. K večeru se nám teploty dostanou na 22, takže asi moc nevychladneme. Zítra ve čtvrtek bude o něco snesitelněji, ale pořád vedro kolem 32 stupňů, ale k odpoledním a večerním bouřkám by se mohlo přidat také malinko ochlazující efekt, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně stále hodně tekutin, samozřejmě na alku a také hodně stínu.
8: Hit Radio City Brno.
1: Krásné odpoledne na Hit Radio City Brno. Úspěšně pokračuje středeční odpošou. Igor Doložal je stále s vámi. No a pokud byste rádi dvě permice, slovy dvě permice na Hrady.cz, tak nám pošlete na náš WhatsApp odpověď, kdo nám dneska zařadil hudební zpátečku. Já myslím, že to nejde nepoznat. Vystoupí také na Hradech.cz už tento víkend. WhatsAppová linka stále k dispozici 720 890 848. Kdo pak to je? Teď vystupují pánové z kapely Green Day. Pokud máte rádi tuhletu partičku, tak věřím, že vám udělá radost i 4 minuty po 17. Tady je Hit Radio. Krásný den.

0: Na Hit Radio City Brno nám dozněla rozsuchaná LP dáma, která jezdí do České republiky tak často, že by si klidně mohla požádat třeba o trvalý pobyt, že? Každopádně Lastoniu další parádní pecka. A rozhodně, ale to by možná k tomu musela mít nějaký jakoby český jazykový kurz, že jo? Protože čím víc jazyků umíš, tolikrát si člověkem, se říká. A třeba jeden chlapík v Německu, byl to čínský turista, chtěl na německém úřadě nahlásit ukradenou šrajtoflu a na místním úřadě to podal tak, že mu dali nebo podali žádost o azyl. A díky tomu pak omylem chudák strávil 2 týdny na místní ubytovně. Takže přátelé, pokud se nejste sami jistí svými jazykovými dovednostmi, tak rozhodně se do žádných velkých akcí nepouštějte. Každopádně, kdo je mistr nad mistry, co se týká jazyků světových, tak je Matěj Rupert z kapely, kterou určitě znáte. Ano, jsou to Monkey Business. A ten, panečku, tvrdí, že absolutně neumí ani ňo, třeba i německy.
1: Hieß Gott ist ein würdiger Ordensbilden, ja, es ist ein würdiger Ordensachen, ja. Und wenn wir an vieren spielen, so ein vieren diese Affen. Nein, das ist unwürdig an die Roden. Ein Sohn, die nicht die Berliner anführen, der das Spiel ganz an von der Schule haben und sind auch weiter und Ordensführer, die ich bin.
0: Říká, že když takhle na někoho vyhrkne německy, tak Němci si myslí, že má nějaký zvláštní dialekt. Tak já bych mu to taky spolko. I s navijákem. Dáme si poetiku blízko, nezapomeňte, že stále máte možnost bojovat o vstupenky na Hrady.cz.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, DJ Antoine a Mašerí, už za chviličku Damiano David, aktuální pecka First Time nebo Artemas, to už jsme dlouho neslyšeli, no ale ještě předtím také předáme štafetu a slovo aspoň na chviličku Václavu Kadrabovi, což je tiskový mluvčí Městské policie Brno, a zjistíme, co je nového.
1: Hezký den všem posluchačům, že tam pondělí pomáhali brněnští strážníci dvěma seniorkám v těžké situaci. Nejprve odpoledne zamířili na Vinohrady za 75-letou ženou, která se několik dní neozývala své známé. Po příjezdu hlídky si žena přes uzamčené bytové dveře postěžovala, že před 3 dny upadla a nemůže se hýbat. Strážníci s pomocí speciálního nástroje byt otevřeli a silně dehydrovanou ženu našli v koupelně. Dali ji napít a přivolali záchranáře. O několik hodin později pak zasahovali v Židenicích. Z bytu 70-leté ženy vycházel kouř a seniorka se nemohla zvednout ze země. Strážníci proto vstoupili dovnitř otevřeným oknem. V bytě pak našli ženu silně zakrvácenou v horní části těla a zapnutý sporák, na němž byl hrnec s jídlem, ze kterého se kouřilo. Hlídka tak zamezila možnému požáru a přivolala záchranáře. Obě seniorky po prvotním ošetření následně zamířily do nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Děkujeme za informace, no, tak někdy opravdu radši dvakrát zkontrolovat, no, ale pokud samozřejmě zdravotní stav nedovolí, pak je to jiné. Ale čekujte i vy své okolí a v případě potřeby klidně vytočte linku 156, já osobně jsem to několikrát udělal a vždycky to dopadlo dobře, protože městská policie vždycky pomohla.
2: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
7: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
8: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
9: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Tolik slibovaný Artemas ve vysílání Hitrády a City Brno. No a samozřejmě dneska to byl trošku ořek zřejmě, protože musím říct, že typovali jste, ale ne všechny odpovědi byly správné. A dnešní hudební zpátečka, která vás samozřejmě mohla dneska opět zanést na víkendovou parádní úžasnou podívanou Hrady.cz, tak zněla takto a byl to...

0: Jo, panečku, tak dneska to byla fuška, ale jsem rád, že samozřejmě to správné ucho měla posluchačka Jana.
1: Zdravím posluchači Hit Rádia, tady Janča. Já si myslím, že je to Tomáš Klus. A strašně se těším na Hrady, tak snad se tam potkáme. Mějte se, ahoj.
0: Tak Janči jsem zkoušel telefonovat, ale já si zřejmě v hokně ještě v práci, tak jsme rádi, že jsi udělala chviličku času a poslala tuto hlasovku. Pokud vám to dneska nevyšlo, nevadí, zítra můžete v odpolední show Hit Rádia City Brno soutěžit, ale bacha. Naposled budeme rozdávat dvě permice. Tak držím vám všechno, co můžu, hlavně palce. I

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Za 5 minut máme 6:45, panečku, krásně nám to letí a musím říct, že teď jsem úplně mega šťastný, protože na telefonní lince máme Lucku. Luci, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, prosím tě, Luci, ty jsi nám na náš WhatsApp poslala něco a to něco ti zaručí to, že půjdeš už za 2 dny na megakoncert Marka Ztraceného. Je tomu tak?
1: Jo, je to tak a mega se na to těším.
0: Luci, prosím tebe, takže my jsme ukryli na lavičku Marka Ztraceného ve Slavkově u Brna jeden voucher.
1: Ano.
0: Že jo?
1: Ano.
0: A tvým úkolem nebo úkolem všech bylo to ten voucher samozřejmě najít. A mě by moc zajímalo, jak ses vůbec dozvěděla o tom, že máš jít hledat voucher a vyhrát lístky tak samozřejmě na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni.
1: Já to viděla na Instagramu na Ztracená rodina.
0: Jo, takže velká obrovitánská fanfára pro tebe. A prosím tě, to heslo zní jak?
1: Hit rádiem se nestratíš.
0: Je to tak, ale já bych teď, kdybych uměl zpívat, tak bych Luci pro tebe naspíval a zaspíval, že nestrácíš, jo? Já moc gratuluju. Koho vezmeš sebou na Letenskou pláň na megakoncert Marka Ztraceného?
1: Mamku.
0: Půjdeš s mamkou, jo? A prosím tě, kde posloucháš Hit rádio?
1: V Brně.
0: V Brně, takže jste si udělali výlet s mamkou do Slavkova u Brna?
1: Jo.
0: Na lavičku Marka Ztraceného, jo?
1: Mhm.
0: A tak dlouho jste pátrali, až jste to tam prostě našli a vyčmuchali. Tak to je super.
1: Jo.
0: Máš velkou radost?
1: Jo.
0: Tak trošku zajásej nám do eteru.
1: Hurá.
0: Lucinko, měj se moc krásně, užij si megakoncert Marka Ztraceného a věřím, že na tu lavičku Marka Ztraceného budeš chodit s mamkou častěji, jo?
1: Děkuju.
0: Měj se krásně.
1: Tam chodit častěji.
0: Pozdravuj maminku a hezky si to užijte. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to byla šťastná Lucinka a šťastný Igor Doložil se také pro dnešní den loučí. Přeju vám klidnou středu, nezapomeňte i dneska, pro vás máme tu nejlepší přehlídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia a samozřejmě potkáme se na Hit rádiu opět v pátek mezi 15. a 18. a možná i dál. Tak si mějte krásně, zítra si dávám oraz, ale v pátek tady budu zase jako na koni.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
7: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturela Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
8: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu. Hit
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Jílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Smogová situace v Praze ve Středočeském a Ústeckém kraji je odvolána. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji v těchto regionech vyhlásili včera. V Česku ale dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Tři obce na Brněnsku jsou na suchu, konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Lidé by měli dodržovat pokyny svých obcí, pokračuje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žitková.
8: Ale je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
7: K místním vodojemům také teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Dorazit může do mailu nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila, obsahuje smyšlené údaje. Malé Varhany ve východním Německu jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. Už bezmála 25 let hrají stejnou skladbu Johna Cage v pomalém tempu. Dnes se u nich měnil akord. Koncert, který je označován za věčný či mezigenerační, má skončit 4. září 2640 a lístky na tento termín jsou v prodeji, a to za 2640 eur.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
7: V noci v Čechách oblačno až zataženo, od jeho západu místy déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě bude většinou polojasno. Noční a ranní teploty 23 až 18 stupňů, zítra v Čechách pod mrakem, na mnoha místech přehánky i bouřky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, déšť dorazí až na večer. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, těším se na vás, těším se na to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dnes to budeme mít nabité, už za malou chvilku Bryan Adams, Kylie Minogue, taky Gazebo. A teď taky Lucie a Černí andělé.

Chopin Gazebo právě teď Féteru Hit Rádia. Hezký večer. Zásadní věc, prosím vás. Dneska je den hořčice. Jo. Je to věc, prostě, která třeba ke klobáse patří. Jo, to je jasné. Ale není to tak úplně jednoduchý, protože hořčic je spoustu. A já na vás mám naprosto zásadní otázku. Jakou hořčici máte nejradši? Já vím, že to je těžký, protože já třeba jsem ještě pár let zpátky vůbec hořčici nejedla. Jo, to už muselo být. A taky se v nich člověk jako musí trošku vyznat, jo? Protože základ u nás plnotučná a krémská. Pro lidi, kteří jsou na tom jako já, tak plnotučná je ta hladoučka a krémská je ta s puntíkama. Jo, to jenom jsme věděli. Pak třeba já mám ráda francouzskou, protože ta je jak ta naše plnotučná, ale taková trošku pikantnější, že jo. Dijonská, celozrná, pak jsou ty americký, že jo, tam je žlutá nebo sladká bavorská hořčice. Je mi to fuk, nebudu vás soudit, ale napište mi na 777-937-777, jakou hořčici máte nejradši vy. A je jedno, jestli ke klobáse nebo k čemu. No klidně napište, k čemu si ji dáváte, to je jasný. A dneska byste měli, je to jasný, jo? Kylie Minogue, kdo uší právě teď.

0: Ryan Adams v Eteru Hit Rádia, krásný večer. Vy jste skvělí. Píšete mi, kterou hostici máte rádi, já to naprosto miluju. Děkuju, prosím vás. Třeba Jirča píše, jemná bez semínek. Ale to je pikantní, co? Vy to máte rádi pálivý. Jasný. Pavla píše, a pozor, rozhodně Dijon k pořádně opečeným špekáčkům s topinkou. Segra miluje až ty spálené. I hořčicové omáčky ke grilovačce s troškou medu, česneku a chili. Jestli vám stejně jako mě teď teče slina, chápu, v pořádku. A píše třeba Peťa. Teď se vůbec nebudete škodolibě smát, jo? Píše, manželovi právě teď vypadla z lednice plnotučná, tak je na čtyřech, uklízí a je pěkně naštvatý. Zdravíme manžela, přejeme, ať mu to jde hezky od ruky, pozor, ať nikde nic nenechá. A jinak prej u nich ale vládne kremská. To chápu, když plnotučná jen tak padá z ledničky, že jo? K hosticím a k vašim příběhům se ještě za chvíli vrátíme. Do té doby ale třeba tahle naprosto skvělá věc. Aqua, Cartoon Heroes, taky Vanessa Paradis nebo Kryštof.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je taky tak krásný song. Krištof a ženy v éteru Hit Rádia. A vy jste neskutečný labužníci. Ještě stále se prosím vás držím té hořčice, protože dneska je den hořčice. Jo, a já si myslím, že je to jedna z věcí, která k nám Čechům hodně patří. Jo, prostě pivo, klobása a hořčice. Geniální. Třeba Radim, ten prosím vás, to píše moc hezky, jo. Miluje klasickou hořčicu z Ostravy. Vždycky si ji vozím dom do Bavorska Cipr. Jo, hodně Cipr. Vy si to domyslíte, co tam bylo. No, hlavně, že ti chutná, to je jasný, že jo. Adam má rád hořčici nejradši plnotučnou a krémskou a dává si ji k párku, ke klobáse a ke grilovací tyčince, ke špekáčkům a má rád všechny druhy hořčice. Jo, tam vidíte tu vášeň a já to naprosto chápu, protože člověk, jakmile se k hořčici jednou projí, tak by mohl furt. Já třeba ve francouzský dělám i panenku, to je taky výborná věc, doporučuju. Alex třeba upřednostňuje plnotučnou a na klobásu. Já nevím, ale podle mě bychom teď všichni se měli sebrat a jít si dát někam klobásu s hořčicí, to je naprosto, naprosto jasný. Tak jestli máte možnost, dejte si i za mě a tohle je Diana Ross.

0: OMC, How Bizarre. Posloucháte Hit Radio. Někomu se může zdát bizarní, že my tu spolu dneska večer řešili třeba hořčici, jo. Ale pojďme si říct, na chvilku jsme nemysleli úplně jenom na to vedro. A navíc s kým jiným můžu probrat takovýhle srandovní téma než s váma, že jo. To je jasný. Takže děkuju, že jste se zapojili. Doufám, že jsem vám udělala trošku chutě. Rozhodně vám udělám chutě na další fantastický songy. To přísahám. Wakefield, Queenie nebo Gareth Gates. Už za chvilku.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.

Hit Radio. Krásný večer, 19. hodina je tu a to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Hit Radio. Tenhle song všichni znáte. Opus, Life is Life. Jdem na to.

Kiss from a Rose, Seal, právě teď Féteru Hit Rádia. No a teď trošku míň romantická věc, jo? Hele, já jsem to neřekla, nebo teda teď to řeknu, ale říkají to vědci, kteří to spočítali. Muži lžou víc než ženy. No, tak pánové. Takhle, dobře. Pánové údajně upravují realitu zhruba 4x do týdne, jo. Ženy jenom 3x. Není to takový rozdíl, pojďme si to říct, jak to je. Takže prostě kecáme úplně všichni. Ale zase je pravda, že ženy údajně lžou hlavně proto, aby neranili něčí city. Rozhodně, 100%. Tak muži většinou to dělají spíš proto, aby třeba ušetřili peníze nebo vyhráli nějaký sporný argument. Takhle, já nevím, pánové, třeba jestli chcete vyhrát sporný argument doma, to nedělejte, jo? Pač, my se stejně neumíme moc omlouvat, takže tam se to nevyplatí. Jinde, hele, to už je nám asi víceméně jedno. Tak jenom až se budete obvinovat doma, kdo lže víc, tak už víme, že chlapi, ale zas ne o tolik, no? Tak vidíte, vlastně si jsme docela podobní, že jo? Dobrý. Karia a Spoutaná právě

Cry Me a River, to je Justin Timberlake. Posloucháte Hit Radio. Krásnou středu, krásný večer vám přeju a věřím, že právě Hit Radio Classic, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia, vás občas někam vrátí, na nějaký místo, do nějaký situace, třeba do nějakého pocitu. Nás za chvíli čeká song a já se přiznám, že ten mě pokaždý vrátí na tábor, a už před spoustou lety teda, a to konkrétně na diskotéku a na poslední song večera vždycky. Jo, my jsme tohle měli jako ukončovací song a třeba vás to vrátí na nějakou podobnou událost. Jo, Europe, taky Madonna. Už za malou chvilku, tak buďte s námi.

Catherine Hollywood Project a Flying High. Posloucháte Hit Radio. No a teď jako pozor, jo. Napněte uši, protože desetiletej kluk z Japonska, právě udělal objev, který šokoval i všechny vědce, logicky. On objevil to, že motýly si pamatují to, když ještě byly housenkama. Zjistil to teda tak, že si opravdu vlastně vycvičil motýla, nebo teď už několik motýlů, už od housenky, naučili třeba na nějakou určitou vůni a tak. A oni se za ním vracejí, ty motýly, jakože wow. Já fakt naprosto neskutečná věc. Zároveň tím pádem, když někde prosím vás potkáte, jo, ještě tu housenku, než se promění v motýla, buďte na ní hodný, protože očividně si to bude do budoucna pamatovat. Posílám Mobyho právě teď.

0: Jam a Town Cold Mališ v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, co ji trávíte společně s námi. Je mi jasný, že taky čekáte na déšť. Já nevím. No, jako hele, můžem zkusit takový ty tance na přivolání deště, různě to bývalo v seriálech a filmech. Zkuste, uvidíme. Rozhodně vám k tomu budu hrát, jo? To je jistota. A tohle by to podle mě šlo. Lily Allen, Pet Shop Boys nebo Alicia Keys už za chvilku.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

to Grey a Visage v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem, takhle. Dámy a pánové, pokud jste náhodou single, tak mám výborný tip. Jo. Ukázalo se, že všichni hlavní představitelé Spidermana, to znamená vždycky Spiderman a jeho MJ, spolu chodili. Některým to vydrželo dodnes, víme, Zendaya, že jo, a Tom Holland. Takže možná ne seznamky, jo, ne nějaký speed datingy. Ne, stačí natočit Spidermana a máte rande jasný. Nevím úplně, jestli je to těžký oproti randění na seznamkách, ale hele, za pokus to rozhodně stojí, tak držím pěsti a teď už Silver, Turn the Tide.

0: hrát, co? Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že jste se nám ještě neupekli. Ano, i dnes jsme zvládli pokořit nějaký ty rekordy. Nebudeme na to myslet, jo? Nebudeme na to myslet. Budeme se soustředit na ty nejlepší hity, na to nejlepší z 80., 90. a milénia, co nás čeká. Za chvilku třeba Lou Bega, Richard Miller, anebo tahle legenda. Got my mind set on you a George Harrison už za chvilku do vašich uší.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: and everywhere.
1: I Got a Girl, Lou Bega dohrává v éteru Hit Radio. Krásný večer. Lou Bega to prostě umí. No a prosím vás, kdybyste někdo vyrážel do Austrálie, respektive konkrétně do Sydney, tak mám pro vás jednu turistickou atrakci, kterou nesmíte minout. Jo, normálně bych vám řekla, atrakcím se vždycky vyhněte všude, nebo aspoň většině, ale tohle je nejroztomilejší atrakce světa, protože prosím vás, v Sydney, normálně na Google mapách, najdete atrakci, která se jmenuje Přátelská oranžová kočka. Má 4,9 hvězdiček, jo, což je naprosto fantastický. No a je to prostě normálně zrcavá kočka, která tam je prostě takovým jako lokálním turistickým průvodcem. Pomazlí se s váma, je fakt jako roztomilá, jo, a je to úplně skvělý. Očividně prostě turisti z celého světa si ji tam chodí pomazlit. Tak kdybyste náhodou vyráželi, tak tohle je podle mě úplně nejlepší zastávka, jakou můžete potkat. K tomu už Sugar Babes.

Je to král Bruce Springsteen a Glory Days v éteru Hit Rádia. Blíží se nám 9. hodina, já se tak s vámi pomalu, ale jistě loučím. Užijte si krásný zbytek té rozpálené středy, snad se zítra trošičku schladíme. No a já tu pro vás mám návod na to, co se zbytkem večera. Respektive ho pro vás má Frankie Goes to Hollywood, k tomu Alanis Morissette nebo Billy Joel, tak se mějte hezky, ahoj.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.

0: bej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Na Špilberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Na Špilberk se vrací tábor pod hradbami.

touch your hand or a moment.

save it from yourself.

0: Ratata, rarara, rata, trička, ratata, dadada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No, dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
0: Hakr Brno CZ.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Pivotéka Betel e-shopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betelne-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betel e-shopek.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Na Špilberk se vrací Tábor pod Hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: má teď nově BPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče...